0: Rádio Spin.
1: Milujú mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechci.

ztrácíš zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: víš, mám jedno.
1: Vidím, že máš smutný oči, nechceš něco po mně náhodou, tak nečekej, až ti slzy zmočím.

Rádio Spin. Oh, yeah.

oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři,

0: Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč, Vrančí Kováč.
1: Vrančí Kováč, nevím, kdo to je. Tam možná soka je Vrančí Kováč, kdo je to ta DJ z diskotéka z Výhalovic. Já poznám toho Vrančí Kováč, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a rapuje, hoze

0: začal zase jíst maso. Tak jste jí dneska ráno servírovali pořádný masitý žrádla.
1: No tak já bych ji určitě ne jako předkrmě jasný karpáčo prostě. To prostě být musí a ňam, ježíš, už teďka slintám a to je ráno.
0: Já taky.
2: Potom políčičku držkovou bez rohlíku.
3: Nádherně dlouze tažený hovězí guláš s nakrájenou červenou cibulí. Úplný luxus.
0: Ty vole, brácho, já normálně tý frajerce fakt začínám závidět, protože to jsou strašný bomby.
4: No jasně, tak co tam máme naservírovanýho dál?
5: Ale jinak bych jí dal, ty vole, normálně třeba pořádný prostě střeznictví, ty vole, na volně udělaný hezky hostícího chlebíkem.
4: Borsty cool, no a nějaká ta sladká tečka, co?
2: A jako dezertík, možná tiramisu třeba.
4: No, jako za tohle spin menu by se nemusela stydět žádná michelinská restaurace. Co by si z toho dal nejvíc doma?
0: Kam? Všechno.
6: Jak jinak. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na

vyčištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hejt.

0: Motion. 5:57, máme tu úterý 12. srpna, svátek má Klára, takže všem Klárkám všechno nej, shoutout Klára Kaštánková.
1: Brášku, víš, co se mi stalo, já jsem to nepřepsal, ona je dneska středa, tyjo, zůstalo tam
0: co úterý. Jsem řekl?
1: Tak si úterý, no.
0: Promiň, tak je středa, omlouvám se, nic to mě na tom, že svátek má Klára, takže posílám shoutout všem Klárám a hlavně Kláře Kaštánkový.
1: Já se tě omlouvám, každopádně všemu rádi, já spím přejeme všechno nejlepší, krásný, dobrý ráno, tyjo. Good morning. Jo, dneska to půjde o chu, tak co probereme? Já tady mám info o nejpomalejší poště na světě a pozor, spoiler, není to ta česká, ale taky jsem se tomu divil.
0: Dobře, dome, tak já ti přihodím, pokud si vždycky toužil přestěhovat se z Česka někam pryč. Nedávno jsem viděl super komentář někde na Facebooku, kde týpek psal, už mě to v Česku nebaví, jdu do Prahy. Tak mám pro tebe takovou možnost, jo, jak se přestěhovat do Portugalska, samozřejmě to má háček, ale... Zní to celkem fajnově.
1: To je jasný, že to bude mít háček. Jako já nevím, jestli bych chtěl zrovna do Portugalska, každopádně v následující hodině nás čeká taky poznávačka, aby jsme se i při středě hezky pěkně nastartovali.
0: No jasně, rozjet ty mozkový závity naplno, třeba i s Celebrity Voice Lipem.
1: Přesně tak. No a ještě, než se k tomu dostaneme, tak se podíváme taky na to, co nás dneska čeká venku. Já teda musím asi začít tím, že jsem nečekal, že bude dneska ráno takováhle zima, ale vlastně jako musím říct, že to je po dlouhý době docela příjemný, že se třeba i jako byt poměrně vychladil, takže jsem za to docela rád a vyrazil jsem teda jako v džísce, abych si ji mohl hezky pěkně hodit odpoledne do baťušku, protože odpoledne by mě docela zajímalo, jak bude, ale asi vám to neřeknu já, protože se mi zatím norové úplně nenačítají. Každopádně, co se mi načítá, je to, že dneska nebo v tuhle chvíli nějaký 14 stupňů Celsia, víc nevím.
0: Mělo by být, no, průměrně, přičemž dokonce na Moravě mělo být trošičku míň, kolem 12 stupňů Celsia. Co se těch dnešních denních maxim týče, tak vystoupají někam na 24 až 26 stupňů, víc by to úplně být nemělo, ale bude slunečno, takže si myslím, že takový pohodový letní den.
1: Jako ideální letní den, tak si to užijte, no a my se jdeme podívat na zprávy za Julie.
2: Radio Spin. BN.
3: Peknú stredu. Drake zostal poriadne zaskočený po stretnutí s britskou pornoherečkou Lily Phillips. Tá sa s raperom stretla počas jeho pobytu v Európe a podľa jej slov ho prekvapili najmä detaily o jej kontroverzných sexuálnych výzvach. Drakeova reakcia sa následne dostala na sociálne siete a rýchlo začala baviť internet. Čo takto kombinácia elektroniky a repu? V sobotu 15. výraz do Panského dvora v Boskovicích. Mind Dictated Summer Session prinesie open air party, ktorej hlavným hosťom bude TK27 so špeciálnym DJ setom. Čakáte letná klubová atmosféra pod holým nebom a hudba až do noci. Brankár z party Peter Vindahl má namierené do Talianska. Dánsky golman je blízko hosťovaniu v druholigovej Sampdórii, pričom kluby rokujú o dohode bez opcie a Vindahl má smerovať na zdravotnú prehliadku. Za Spartu nechytal od února, keď utrpel nezvyčajné zranenie chodidla. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
0: Máme přesně 6:00.
1: To je přesně čas, ty dál posloucháš Radio Spin.
2: Yeah.

0: vzdělání je i vaše.
1: Ty pojďte vele, co jsem zase našel.
2: 6 hodin, 6 minut, teda posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof, no a my se jdeme podívat na první zprávy. Tak Krištof říkal, že má něco z Portugalska, tak pojďme se na to podívat.
1: No co to Portugalsko? Hele, já znám spoustu lidí, kteří pořád říkají, že no jo, ale z toho Česka bych nejradši vypadl, aspoň na chvilku někam. Dívej! Máš tu možnost, nemusíš o tom mluvit, protože Portugalsko se teďka snaží v rámci takového programu nalákat lidi do vnitrozemských a méně osídlených oblastí, to je přesně ten háček, prostě jako vesničky, jo, co pak?
2: Počkej, jak jako vnitrozemí, teda počítám s tím, že když mě bude chtít ta země prostě jako nalákat k sobě, takže mě pošle k moři,
1: no to
2: na
1: je...
2: pláž, ideálně do bytu, na pláže, nebo do baráku, na pláž úplně zadarmo.
1: To je právě ten problém, no, protože na té pláži prostě tam bydlí úplně všichni, že jo, v Portu a v Lisaboně a nevím kde všichni, ale prostě to vnitrozemí se trošičku vylidňuje, lidi se stěhujou, no a oni se tam snaží nalákat lidi. Ale bacha, Dome, jo? Tohle to je to super. Oni ti dají příspěvek na to, že tam půjdeš bydlet.
2: No ale, jako jak, jako že mě to furt ale uráží, jakoby.
1: Že tě ale furt uráží, tak počkej, jo, počkej, počkej. Základní příspěvek tady, jo? Když si tam teda najdeš práci,
2: dobře,
1: samozřejmě, to je taky háček, jako musíš tam někde pracovat, ale můžeš i z domu, to je celkem jedno, prostě jenom, aby jsme stabilní práci. Tak základní příspěvek je zhruba 3700 euro. V přepočtu na koruny to vychází nějakých 92 tisíc korun.
2: Počkej, počkej, za 92 tisíc to jako příspěvek, a to, ale to je jednorázovka.
1: No, ale na jednu hlavu. Jakmile se tam přestěhuješ třeba i s Božkou.
2: Aha.
1: A s Marlim.
2: Aha.
1: Tak už se to dubluje, tripluje.
2: Jako to by bylo docela jako hezký, nebudu lhát, ale na druhou stranu furt mi tam chybí tohle.
1: Je, já to chápu, jako tam je prostě pěkně, no, ale... Jako sorry, skoro stoká na hlavu jenom za to, že se jdeš přestěhovat, že tam budeš bydlet a můžeš makat klidně z baráku pro Česko.
2: Hele, tak já to otevřu doma, jo, schválně, co na to Božka.
1: No, schválně.
2: Ok, a nebude se ti tady stejskat?
1: Komu, mě?
2: No, nebude,
1: po kom?
2: Mě to jasný, po mně ne asi.
1: Jo, takhle, já že po Božce.

0: To už je takový trademark. Ole, posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof, taky Dom. No a tenhle ten, jak to říct, předěl nebo podklad znamená, podkres je možná to krásné slovo, znamená, že tu máme naši první hru a to je poznávačka.
1: Je to přesně tak. No a podle Ole u standardě poznáš, že tady je poznávačka. Takže jdeme se podívat na to, co tady dneska budete v poznávačce hádat a jdeme se pustit první ukázku z filmu, který tady dneska budete hádat. Takže pojďme na to zase světla venku, zase viděl jsi to?
0: Viděl jsem to.
1: Co budeme dělat?
0: Tak jdem domů, ne? Tak děkujeme, tohle bylo Rádio Spin.
1: Jdem si pustit tu poznávačku. Trošku drámo, ne? Takhle při středě.
0: No trošku jako jednodušší si to udělat nemohl?
1: A tak jako samozřejmě, že mohl. No. Mohl jsem tam dát ještě jméno toho týpka, který tam vystupuje v tom filmu. Zatím takhle, takže pokud víte, tak 210 32 30 30 nebo voiceovka do naší mobilní apky Rádia Spin. No, dávejte vidět, co je dnešní poznávačce.
0: Tohle to, jestli nevíš, tak normálně už nevolej. Yeah. Lidi smrkali bych za...

0: Radio Spin Krištofa, taky Dominika, taky poznávačka, která v tuto chvíli pokračuje. Máme středu 12. srpen, no a dneska Krištof říkal, že máme snad tu nejlepší poznávačku, co jsme tady kdy mohli
1: tak
0: mít.
1: Tak kámo, sorry, takovou ukázku zvolit, já bych zvolil tolik ukázek, jemine.
0: No tak hele, může se toho zhostit třeba
1: já
0: zítra.
1: Já se toho zhostím, no klidně.
0: Jo?
1: Klidně.
0: No tak dobře, hele, tak zítra bude tady pánem poznávačky Krištof, ale dneska jsem tady pánem poznávačky já. Přesně tohleto je ukázka, podle který hádáte, co v dnešní poznávačce by mělo být. Každopádně říkali jsme se, že bychom mohli pro jistotu pustit ještě další dvě ukázky, tak pojďme rovnou na ně.
2: Můj vlastní, můj miláček, tak už mu někdo říkal.
0: Jako tohle zní, jako kdyby to bylo z nějaký parodie.
1: Ty ono, to je taky dobrá nápověda, ale... No, pokud jste z Ostravska kolem roku 2000 se tam hezky projížděli parodie, tak možná byste to mohli znát, tady ten film.
0: Jedna legenda, která vlastně jako si myslím, že zůstala v těch srdíčkách podle mě.
1: No jasně, já citujeme i dodnes.
0: Každopádně vlastně, i hlavně my tady dneska, víte, občas.
1: To taky.
0: Každopádně jdeme taky na poslední ukázku.
2: Starý Toby. Nejlepší listí v kraji.
1: Ty krásu.
0: Hele, já si myslím, že dneska není moc o čem, takže posílejte nám svoje tipy na dnešní poznávačku. Ještě vám můžeme napovědět třeba to, že se jedná o trilogii. Víc asi napovědět nemůžeme.
1: Jo, je to
0: už.
1: Tak, Oscarová trilogie.
0: Přesně tak, ale...
1: To je jednoduchý.
0: Jak jsem říkal, pánem poznávačky jsem dneska já a pánem poznávačky bude zítra Krištof. Taková taky. Trošku nápověda.
1: A kdo je pánem v poznávačce?
3: Po několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. A Radio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klupeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Radio Spin. Radio, který tě dostane na ty nejlepší repový mejdany v republice.

0: ty dál posloucháš 21 minut, ty dál posloucháš Radio Spin s tebou jedom a Krištof, no a my se blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který jste hádali jednu trilogii, vlastně legendární trilogii, a víc jsme vám k tomu neřekli, protože si myslíme, že to bylo víc než jasný. Tak pojďme se podívat na ukázky, které tady dneska zazněly. Co se divíš prostě?
1: Tohle to dát na první ukázku, Dome.
0: A tak co bys tam dal jinýho?
1: Já nevím, třeba elfštinu nějakou.
0: Ježišmarja, tak to už zase napovídáš jako hodně, ty vole.
1: No tak taky jdeme do finále, že jo?
0: To je pravda, tak jdeme si pustit ještě jednu ukázku.
2: Starý Toby, nejlepší listí v kraji.
1: Jo,
0: to byla pohodička v kraji,
1: kamaráde,
0: co si budem povídat.
1: Jako sorry, být hobbit, sedět si hezky v kraji. To bych chtěl.
0: Dal bys jsi taky starý o tobě, jo?
1: Je mi ne.
0: No tak jo. Tak my se jdeme podívat na to, jak se tady typovali, a začneme v mobilní apce Rádia Spin třeba u Stehna.
3: Čau, čau, tady Stehno, to je rozhodně pán prstenů, díky.
1: Rozhodně.
0: Rozhodně, no tak rozhodně si myslím, že to říkal třeba taky Honza.
4: Čau, podle mě je to pán prstenů.
1: No pozor, tady to je jenom podle mě, to není rozhodně.
0: Dobře, tak jdeme za Kačí.
5: Dobré ráno, kluci, tak to je pán prstenů.
1: Kačí si jistá?
0: Jako hodně jistá, tak co Radu?
6: Ahoj, tady Radus, jasnej pán prstenů, první díl.
1: Pozor, tady to je specifikovaný.
0: A tady je to specifikovaný, tak uvidíme, jestli to i na našem telefonním čísle bylo specifikovaný. Jirko?
7: Já si myslím, prosím tě, že to je pán prstenů.
0: Myslím si, že to je pán prstenů, ale furt nemáme ten konkrétní díl, tak jdeme se podívat ještě za Štrudlíkem.
8: Hele, nebude to náhodou pán prstenů?
0: A který?
8: Společenstvo prstenů.
0: No, tady už to zní velice zajímavě a my můžeme říct, že to je opravdu pán prstenů.
1: Ano!
0: Společenstvo prstenů!
1: Ježiši, jo. A ty se s kámo ještě trefil zrovna do té chvíle, kdy já teďka poslední dva týdny poslouchám audioknížku pána prstenů, že kam jdu.
0: Fakt.
1: No jasně.
0: Ale teď, hele, to mi ještě řekni, teda, než to jako opustíme toho pána prstenů. Ne, jak dlouho je jedna knížka, audioknížka.
1: Fuha, pokud se napadl tu kompletní trilogie, kterou mám jako staženou tady na jednom audioportálu, tak má něco kolem 72 hodin celkově.
0: Na to bereš čas jako?
1: No tak když jdu na procházku, tak mám v uších hezky pána prstenů. A usínám u toho.
0: Chodíš 72 hodin.
1: To zas ne, no, tak mi to pár měsíců zabere.

0: jenom Beep. Radio Spin. Jo, to byla, aha, to byla cenzura.
1: Jo, to byla cenzura.
0: Já myslel, že už děláš časomíru. Každopádně ty posloucháš Radio Spin, máme tu středu 12. srpna, něco málo před půl sedmou, s tebou je Dom a Krištof. A Dome, Domečku, ty jsi říkal něco o té poště český, nebo jaký poště
1: je to
0: vůbec
1: přesně
0: bylo,
1: tak.
0: Co?
1: Já jsem byl 3 týdny zpátky na Dovče v Litomyšli. No a říkal jsem si, že pošlu domů pohled, že pošlu pohled dokonce i Romanovi, protože loni byl takový smutný, že jsem mu neposlal ofiko cestou,
0: no,
1: a jenom jsem přišel do rádia, takhle jsem mu dal pohled.
0: Na.
1: Přesně, na, a Roman byl takový jako úplně smutné, jakože bylo vidět, že to OCDčko prostě jako tepalo v tu chvíli, víš co. Každopádně pohled z Litomyšle do Prahy dorazí za 2 týdny. To jsem si tak jako vyzkoušel teďka, že prostě jako bez srandy česká pošta těch 100 kilometrů dotáhne prostě jako za 2 týdny. Ale to není nic proti týpkovi, kterýmu jeho rodiče poslali pohled z Dánska, a to v roce 2000. Tak tipnul bys si, kdy ten pohled dorazil?
0: Tak za rok aspoň.
1: Letos, brácho.
0: Letos? 26 let potom. Co
1: 26 let
0: jako?
1: Potom. Hele, nevím, každopádně musím říct, že česká pošta je oproti tomu fakt jako rychlíček.
0: No to teda, kámo, jako nechci být v Dánsku.
1: Fakt rychlí.

0: 6 hodin a 30 minut, ty dál posloucháš Radio Spec, s tebou je dál Dom a Krištof, no a my se jdeme podívat na to, co nás dneska čeká venku. Tak aktuálně by mělo být nějakých 15 stupňů Celsia průměrně po celé republice, místa je třeba jako 13, jako třeba v Jihlavě. Každopádně odpoledne nás čeká taky docela příjemný počasí.
1: Yes, bude to asi tak příjemný jako včera. To zní hrozně, to je, kdyby to bylo jako dis na to počasí. To bude tak příjemný jak včera zase. Ne, nebude, včera bylo fakt příjemně. Já jsem chodil po zoo, bylo takových 26-27 stupňů, bylo vlastně mírně pod mráčkem, bylo sluníčko a to samý nás čeká i dneska. Bude se dát úplně v pohodě chodit, nespálíte se, bude vám parádně.
0: To je jenom ještě otázka, jestli se spálíte nebo ne. No záleží, že to mají dlouho na tom sluníčku budete.
1: To je pravda, jestli jste jako úplně ředitel vápenky, tyjo, tak to říká se to tady.
0: Jako spíš asi ne.
1: Je, to je vždycky, když jako, že se někdo spálí hnedka a je celý to léto jako bílej, že jo?
0: Dobře.
1: Ředitel vápenky.
0: Dobře. Tak jo, tak máme ředitele vápenky tady taky, takový přísun z Moravy. Každopádně připomínáme, že dneska večer je zatmění slunce.
1: Takže vám o tom ještě něco řeknu.
0: Pokud ho chcete vidět, tak rozhodně doporučuji si sehnat ty brejle, protože ono bez nich to úplně nejde. A co si budeme povídat, jako Češi zešíleli úplně stejně, když se prodávali klimatizace před vedrem, prostě ty brejle nejsou. Takže sehnat je nebude zase taková sranda, ale jako bez nich to prostě nedáte. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to vypadá v regionech. Krištofe, pojď.
1: On mi to krade normálně. No já jsem chtěl říct, že v regionech se díky bohu nic moc neděje. Jediný kreš tady v celých regionech vidím v Jablonci nad Nisou, a to na ulici Belgická. No a co se dálně stýče, ty jsou taky, ty jsou úplně fresh a jediný, co tu vidím, tak je, že si počkáš u jihloviště 20 minut na D4 při příjezdu do Prahy. Jinak by to všechno mělo být úplně průjezdný, bez žádný větší zdržovačky nebo kreše.
0: Klasika mezi Řitkou a jihlovištěm?
1: Jo, možná jo, ukáž. No, jo.
0: Klasika. Každopádně, co se týče Prahy, tak to je čistá jako slovo boží. Jediný místo, kde se aktuálně postojíš, tak to je sjezd z desítky na Kbelsku. Nevím, odkud to přišlo, ty vole.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Měli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat.

0: my jsme zpátky v Praze, máme 6 hodin a taky 41 minut. Ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof Adam, no a startuje hádanka Celebrity Voice Flip. Tak Krištofe, připomeň, o čem Celebrity Voice Flip je.
1: Je to naprosto jednoduchý. Máme tady hlas nějaký známý osobnosti, někoho, koho bys asi měl znát nebo můžeš znát, těžko říct. I kdyby ho neznal, máme pro tebe jistý nápovědy, jo, ale na ty si budeš muset počkat. Každopádně na tobě je odhalit, komu tenhle ten zamotaný hlas patří.
0: Tak pojďme se opustit.
2: Folyamat ellenőrzés ügyosztályvezetőtől és képesítésétől vizsgálat.
1: Kamaráde, na první dobrou vím. Nedíval jsem se, na první dobrou vím úplně 100%.
0: No OK, tak jestli víš taky 100%, tak posílej svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my ti ten zapotený hlas ještě jednou připomeneme.
2: Folyamat ellenőrzés ügyosztályvezetőtől és képesítésétől vizsgálat.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Tailspin pokračuje hádanka Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný las. Tak pojďme si ho pro tuto chvíli spolu připomenout.
1: Folyamat ellenőrzés ügyosztály vezetőtől helyett és képesítését vizsgálat.
2: Zamotaný hlas.
0: A je to takový trošičku zamotaný hlas a myslím si, že když na tebe promluví, tak se ti zamotá i hlava. Každopádně jeden tip na dnešní Celebrity Voice Flip tady máme od Petra.
3: Sasti Burešovou, ale to bude asi kravina.
0: Byl jsi trošku vedle, Peťas.
2: O, tak o 40 let.
0: Každopádně máme tady nějaký nápovědy dnešnímu Celebrity Voice Flipu, tak první ti můžeme říct, že je to herečka.
2: Je to herečka, jako druhý ti můžeme říct, že úplně nepochází z Česka. A že má trošičku pseudonym a myslím, že to bylo, a teď nechci kecat, jo, táhám znalosti, ale myslím si, že to je kvůli tomu, že ona se občanským jménem jmenuje Eva. A vzhledem k tomu, že už jedna herečka, která se jmenovala Eva a to příjmení, existovala, tak ona si vzala ten pseudonym.
0: Jo, takhle, no ale nebudeme nikoho mást, každopádně vám můžeme říct, že ji znáte z jednoho filmu, ve kterém byla extrémně, ale fakt jako...
2: Doufám, že ji znáte třeba i z více filmů, ona je skvělá, jo,
0: ne, ale... Především ji budete znát z filmu Muži v naději.
2: Tak, a tady bych tomu klidně nechal, jako tady se všichni chlapi kámo chytí najednou.
0: Jako 100%, ale pojďme si tenhle ještě pustit a chytejte se další 4 minutky.
1: Folyamat ellenőrzés ügyosztály vezetőtől helyett és képesítését vizsgálat.
4: Szélregyé! Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rá

0: Radio Spin ve tvých uších máme 6 hodin 51 minut, to znamená, že si musíme pomaličku, ale jistě říct, koho jsme tu dneska měli v našem zamotaném hlase Celebrity Voice Flip. A musím říct, že jste se celkem trefili, hlavně teda pánové, musím říct.
1: Tak jo,
0: ale
1: samozřejmě.
0: Ačkoliv i tady bylo pár typů, který byli trošku vedle.
2: Přesně tak, ale pojďme si nejdřív ten hlas připomenout.
3: Folyamat ellenőrzés ügyosztályvezetőtől és képesítésétől vizsgálat.
2: Tak, my jsme vám napovídali, že dneska se tady hádala jednu herečku, která se objevila ve filmu Muži v naději a že byla extrémně hot a myslím si, že více k tomu asi říkat ani nemuselo. Každopádně my se jdeme podívat na první tipy a tím je Lukin.
4: Čau, čau, to mi zní jako Sara Rikas.
2: Bohužel.
0: Kámo, to asi ne,
2: není
0: no.
2: To Sara Rikas. Jdeme se podívat dál, Vojta.
5: Zdar chlapi, dobré ráno, tady Vojta. Hele, maďarština, uvidíme. Vika, nebo Bica, nebo jak ona se jmenuje, Kerekešová, Kerekeš, uvidíme.
2: To je docela zajímavý tip, ta si myslím, že si v tom filmu určitě zahrála. Jdeme se podívat taky za Pepou.
6: Dobrý ráno, tak já bych řekl, že to bylo maďarsky a jediný, kdo mě v tomhle tom případě napadá, je Vica Kerekeš.
2: Tyva, jak jsou všichni odhodlaný tý maďarštině, viď, tyva, to je docela zajímavý.
0: Jak poznalo, no.
2: Tyva, ale vy umíte maďarsky takhle, hele, Dušane.
7: Vica Kerekeš.
2: Vika Kerekeš, další Viku Kerekeš tady hádal Štrudl.
8: Není to ta zrzavá Kerekeš?
2: A nebo třeba taky Jirka. Jiříku.
9: Vica Kerekeš.
2: Tak, no a ještě Petra tady máme.
10: No tak hoši, zrzečky se vám zachtělo, jo? To je Vika Kerekeš. Ale dobrý by bylo, kdyby se to taky občas pustili v tom originále. Mě by to zajímalo, no, co tam vlastně říká, nebo co vy vždycky převrátíte.
0: Ale Petře, jako takhle, co si budeme, tohleto je originál, kámo. Tenhle ten Celebrity Voice Flip byl skvělej v tom, že to vlastně bylo jenom maďarsky.
2: Přesně tak, je to vystřižený kousek rozhovoru, kde zrovna Vita Kerekeš zandavala nějakou větu úplně random maďarsky.
0: Ale myslím, že tam slyším na konci, pustíš to ještě jednou, prosím?
3: Folyamat ellenőrzés ügyosztályvezetőtől és képesítésétől vizsgálat.
0: Gálat je myslím, že zlý maďarsky, tak to, aspoň to ti můžu přeložit.
2: Zajímavý. Každopádně to byla Vita Kerekeš. No tak jo, děkujeme za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Lipu. No a nezapomeňte, že další hádanky pro vás budeme mít opět dál mezi 7 a 9 ráno, tak počkejte si na to.
11: Prázdninový spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: to zjelo jako z toho memečka, takový to.
1: No to určitě ne, to byl ten vesničan v Minecraftu, že jo, vždycky.
0: No a oni jsou udělali memečko právě. Každopádně máme 6 hodin a taky 57 minut. K tomu ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof. Máme taky středu 17. srpen, svátek slaví Klára, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my se ohlídneme za naší první hodinku, tak to jsme probrali.
1: Tak pojďme se ohlídnout. Jako první jsme se přivítali. Pak jsme si řekli počasí. Dokonce dvakrát jsme ho stihli, což je dobře. Co dál, Dome?
0: A tak my jsme dopravu probrali taky, kolik ti bude stát, když se přestěhuješ do Portugalska.
1: Taky.
0: Řekneme si taky, jak dlouho trvalo dostat vlastně pohled z Dánska do Ameriky.
1: Rozhodně, měli jsme tu věcu Kerekeš, dali jsme si tady Pána prstenů. Dneska je den, jak má být.
0: Prostě, přesně tak.
1: Kdybych měl v jednom dní jako skouknout Pána prstenů s věcou Kerekeš, tak jsem nejšťastnější muž světa.
0: Ale zrovna taková zvláštní kombinace, tyjo. Hobiti a Vita Kerekeš, tyjo, to je neskutečný.
1: Vita?
0: Vika.
1: Vika?
0: Vika?
1: Já se si to je Vica teda.
0: Myslíš, že to je Vica?
1: Jo.
0: No, tak se jí na to někdy zeptáme, zkusíme ji zavolat někdy. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by mělo být nějakých, pokud se nepletu, 15-16 stupňů Celsia. No a odpoledne?
1: No a odpoledne 26 stupňů Celsia, taková maximálečka, možná 27, každopádně na většině území je hlášeno jasno, bez žádného deštíku, bez žádného mráčku, takže dneska bude takový ten pravý srpnový den.
0: Ideálka. 12. srpen, pravý srpnový den.
2: Spin Radio.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na Aliana.

0: 7 hodin 9 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál doma Krištof. Krištof je v tuhle tu chvíli bez sluchátek.
1: Jo, já neslyším, protože někdo to prostě zamotal a byl jsem to já a nemůžu to odmotat. Připomínáme, že je středa, že svátek má Klára. Já se neslyším, mluvím dobře?
0: Jo, mluvíš docela v pohodě. Ty vole, kdyby ses viděl ty. Kdyby jste ho viděl, jak se tady s tím pral, pak to prostě vzdal, ježišmarja, to bylo tak hrozně.
1: Co se dá dělat? No, každopádně, jak jsem říkal, svátek má Klára, takže těm všechno nej. Pojďme se podívat na to, co nás čeká doma.
0: Přesně tak, tak připomínáme teda, že svátek má Klára a my se jdeme teda podívat na to, co nás čeká. Já tady mám jeden dojáček, o kterém ti řeknu až za pár minut, ale je to fakt jako hrozně hezká story. A když je zbyde čas, tak si řekneme taky, kolik lidí je na planetě.
1: Ty jo, to ti dám z hlavy, ale OK. No, vzhledem k tomu, že dneska nám proběhne to slibované zatmění slunce, tak já mám potom takový jenom rychlej přehled třeba, kde ho sledovat, jak se na to úplně připravit, jo, a tak
0: co
1: dále.
0: Co mít na sobě, na očích a tak dále.
1: Přesně.
0: Přesně tak. No tak jo, připomínáme taky, že hrajete o stupenky do kina a to vyhře jeden na jednoho, takže určitě buďte zhruba tak v 8.40 ready, ale samozřejmě buďte ready celou dobu, protože toho bude opravdu hodně. Máme taky čerstvej, voňavej, vlastně tak asi 30 vteřin uvařený mashup, protože
1: ještě křupavý.
0: Dodělal právě tak jako před chvilinkou, no a bude taky pravda nebo lež?
1: No to bude a dneska budu hodně slovíčkařit, kamaráde.
0: Ježiš, už zase.
1: Já se vezu na té vlně, že vyhrávám tento týden, víš, tak jsem si říkal, jo, půjdem do toho znovu takhle, prostě to téma se dá obsáhnout různě, že jo?
0: No dobře, tak jsem zvědavý, s tím přijdeš, každopádně my si dáme jednoho Iza a za chvilinkou jsme zpátky.
2: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: 7 hodin 13 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof.
1: Ahoj.
0: No a my se spolu jdeme podívat na ten slibovaný dojáček, ale na to se musíme na chvilinku naladit. A Krištofe, hraješ Funkovič?
1: Jako jednou za rok ho hrajeme s klukama na Vánoce, kdy ho vždycky stáhneme a děláme si z toho takový vánoční let's play.
0: Aho, okay,
1: už je to tradice, ale normálně asi 3 nebo 4 roky po sobě.
0: To zní hezky. A ty bys chtěl mít na ten vánoční let's play nějaký svůj skyník?
1: Tak jako je to trošičku flex, jo, co si budem, kdo by ho nechtěl?
0: To je pravda. Každopádně jednomu klukovi se tohle to povedlo, protože 8letý kluk, který se jmenuje Brady, tak trpí oční vadou, kvůli který musí nosit čím dál tím silnější a silnější brejle. No a navrhnul skin, který má právě stejný handicap a právě ten získal přes 1,8 milionu hlasů od hráčů Fortniteu, díky kterým se do té hry reálně dostane. Takže přijde vlastně jako hrozně cool. Vypadá to jako taková školní guma v bílém plášti a s velkýma tlustýma brejlema. Já úplně nevím, jestli bude v normálním Battle Royale, nebo jestli to bude nějaká jako speciální verze, každopádně big up všem hráčům Fortniteu za tohleto hlasování, protože je to fakt jako hrozně hezký za mě.
1: Určitě, hlavně podívej se na to, že ta gamerská komunita bývá většinou hodně toxická a najednou se stane něco takového, to ti dává tu naději, že
0: prostě to pořád. Spojilo, viď?
1: No, právě, že pořád prostě mají to srdíčko na správném místě.
0: Takže mně to přijde fakt jako strašně jako krásná věc. A hlavně to, že se tomu klukovi prostě jako splnil sen, je taky jako super. Tak třeba příště ta gamerská komunita splní sen Krištofovi.
1: No, a kdybys měl skin ve Fortniteu ty, tak by stál víc v tom obchodě, protože by to bylo víc pixelů.
0: Jistě, samozřejmě. Co jsem mohl taky čekat od tebe jinýho, že?

0: My jsme tady několik minut zpátky na Rádio Spin měli tak jako mimo éter dotaz od Štrudla, jestli se objevíme s Krištofem na Afterwork Summer Affair na zastávce v Příbrami.
1: No, bohužel Štrudle, jako neobjevíme, je to pro nás trošičku z ruky. To je 15.8. pokud se nepletu, to je za chviličku, že jo?
0: Přesně tak, to je v sobotu, jestli se nepletu.
1: No, bych ti dát řekl, kdy je 15. a nefunguje
0: no, mi kalendář. No, sobotu, já ti to řeknu. Je to sobota, každopádně ještě zastávka další Summer Tour bude taky v pátek 14.8. v Mělnice, takže rozhodně doporučujeme vyrazit. Každopádně, kdy se 100% potkáme, my jsme to tady s Krištofem řešili několikrát, ale teď jsme si to vlastně jako ofiko potvrdili, že se potkáme 9. září v Praze. Takže pokud vyrazíte do Prahy na Afterwork Summer Affair, tak rozhodně doporučuji vyrazit, protože se tam nejenom potkáte s náma, ale můžete tam vidět třeba taky Majka Trafika, Robota anebo Nerze, který tam budou dělat vlastně jako celou show kolem toho.
1: Krom toho ta Praha třeba taky nabídne ty pop-upy zmiňovaný, to znamená Never Enough a pokud se nepletu, tak i Jim & Co, to znamená, že o dobrý jídlo tam bude určitě postaráno, stejně jako o dobrou hudbu. No a kdyby se náhodou nestíhal tu Prahu a chtěl to mít jako trošičku blíž někde, tak tu máme potom ještě další zastávky, protože po Mělníku a Příbrami, to bude 14. a 15., tak potom následují Teplice, Karlovy Vary, ta zmíněná Praha, Rakovník, Kolín a Hradec Králové. Takže přesně pořád tak. Ještě spousta zastávek před náma.
0: To je pravda. Spousta zastávek, takže a vlastně jako ve velkém rozpětí, takže vlastně de facto, ať si odkudkoliv, tak můžeš prostě kamkoliv dorazit právě na zastávku Afterwork Summer Affair, takže rozhodně doporučuji vyrazit, no a kdyby si nestihnul si zaznamenat všechno, co jsme ti tady řekli, tak mrkni na radiospin.cz, protože tam najdeš úplně všechno.
1: Tak, ano.

0: Never lie, never lie. Radio Spin ve tvých uších. Středa 12. srpna. Máme něco málo před půl osmou a to znamená, že se jdem vrhnout na jednu věc, kterou si tu pořádně rozebereme.
1: Přesně Dome, tak.
0: Viděl jsem to taky. Včera jsem si tady četl, co jsi tady hezky napsal do tady našeho scénáře krásného. Mm-hmm. A je to crazy věc. Každopádně popiš všem, o co šlo.
1: Tak jo, takže naladíme si atmosféru, filmovou atmosféru. Protože Netflix udělal naprosto perfektní promo. V LA totiž postavil billboard k filmu The Last House, který je vlastně jako čeká asi za nějakou kratší dobu. No a v tom billboardu žil týpek. Normálně na tom billboardu byla prostě vyboulená část a v tý si frajer chodil, spal, žral, nevím, co všechno tam ještě dělat.
0: Celý to bylo vlastně tematický, určitě ten film, pokud vím, se právě zabírá tím, že nějaká rodinka je sekla takhle v jednom prostoru. No a vy jste prostě jen tak šli normálně, viděli jste billboard a najednou si říkáte, ty, jak to mají úplně 3D. Nemají to 3D, normálně tam týpek bivakoval.
1: Přesně tak a vlastně jako několik dní pravděpodobně. Každopádně mě napadlo, když se zeptám, kdybyste měli žít v billboardu na nějaký film nebo třeba na nějaký seriál, tak jaký billboard by to byl? Krištofe, já asi vím, co řekneš. No. Podle mě řekneš úplně to samý, co já.
0: No asi jo.
1: Tak to řekneme najednou.
0: No tak pojď.
1: Tak jo. 3, 2, 1.
0: Stranger Things!
1: No, dobře, no, tak nic. Nějak tě nás zajímá, co ty. 210-32-30-30, mobilní aplikace Rádia Spin. Posílej nám, v jakém billboardu by si žil ty.

0: Pár minut zpátky jsme začali řešit týpka, který regulérně žil v billboardu. A to podle jednoho filmu, který vlastně jako představuje Netflix, a to The Last House. No a říkali jsme si vlastně, v jakém billboardu podle filmu byste chtěli bydlet vy. Tak začneme u Krištofa, reálně teďka, Krištofe.
1: No jako takhle, reálně, já nevím, ve kterém billboardu bych bydlel, buď to by to byl asi billboard na blbý a blbější.
0: Tak tam by se asi vydali spolu.
1: Ale jako kdybych si mohl vybrat, v jakém billboardu bych bydlel, na jaký film, podle jakého filmu, fúha, něco od Tima Bartna bych dal, já nevím, Stříhoruký Edward nebo Karlík Továrna na čokoládu, něco na ten smysl.
0: Ty vole, Karlík Továrna na čokoládu, jakože bys tam měl fakt jako ten nepřetržitej...
1: To by bylo super.
0: Ježiši Kriste.
1: Že by tam tekla ta čokoláda z toho billboardu dolů, že jo?
0: Kámo, ale zase na druhou stranu, ty vole, by ten billboard moc dlouho nevydržel, protože bys ho sežral třeba.
1: Ale on by nebyl z čokolády, tam byl ten čokoládový, ten vodopád by tam byl.
0: No tak by se vychlastal, jako ten, no to by ten vodopád jako moc nevydržel. No
1: co
0: tak
1: ty?
0: Hele, těma, já jsem si říkal, já jsem vždycky prostě jako byl ten Spider-Manový kluk, ty vole. Takže já bych byl buď to jako basic jako ve Spider-Manovi, anebo jsem si říkal, že takovej billboard prostě na Vlka z Wall Street, víš, že by tam byla jako ta Margotka robí a to, k tomu ten vrtulník a ty fára.
1: Vidíte ho, mluví o Vlku z Wall Street, ale stejně zase zmiňuje Margotku, tyjo, to je to žrádlo to. Každopádně, kdyby tebe napadlo úplně cokoliv, jako v jakém billboardu, podle jakého filmu by si chtěl bydlet, tak dávej vědět, 210, 32, 30, 30, anebo naše mobilní apka, hej, ty kráso, to bude, já se začínám trošku bát, co se tam teďka objeví. To může být cokoliv totiž.
0: Jako může to být cokoliv, ale nezapomeňte, že jsme v rádiu, prosím vás.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se regionu týče, tak prozatím jediný crash mi tady svítí v Brně na ulici Lesnická. Je tam překážka na vozovce a ten průjezd tam je mírně omezený a bude to trvat ještě asi 2 hodiny. Jinak je to z regionu úplně všechno, no a když se mrknu na dálnice, tak taková ta klasička, postojíš si na D1 při příjezdu do Brna i do Prahy, dejme tomu zhruba 5 minut v celku z každé strany. No a to je všechno, dokonce i ta D4 se nám tady trošičku vylepšila a už tam nečekáš 20 minut, ale 25 minut, takže si dávej bacha na D4. U Jiloviště, jinak asi vše.
0: OK, co se Prahy týče pro tuto chvíli, tak počítej se zdržením mezi Chrášťanama a Barandovem na Pražském okruhu, protože tam se v okolí Řeporyjí bourá, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. Dál se bourá taky v ulici Chodovská nebo taky v Dobříský a z Dobříský se to táhne až na jižní spojku za Barandák, takže tam počítej taky s pár minutkama navíc. No a potom klasika, Štěrbouská spojka, Magistrála, Povltavská, Holešovičky. Každopádně, kdyby cokoliv, co jsme tady nezmínili, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to vysíláme na 963 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: 7 hodin a taky 36 minut k tomu, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof. No a my jsme tady pár minut zpátky otevřeli jedno téma, a sice to, že kdybyste měli bydlet v billboardu, který je udělaný podle nějakého filmu, tak jaký by to byl. Mm-hmm. Tak máme nějaký reakce, Krištof?
1: No rozhodně máme, určitě do apky nám přišel třeba Rony.
0: Tak jdeme za Ronem.
2: Hele kluci, to mi úplně přišlo, jak ta hláška z toho příběhu Žraloka. Tak ty bydlí v billboardu a pak kdo je tady magor, musí mít dávy milionáře.
1: No, takže bychom mohli říct, že Rony by třeba bydlel v billboardu z příběhu Žraloka.
0: No, ale tam si myslím, že by teda jako bylo tak jako nedýchatelno možná.
1: Trošku. No přemýšlím, kdyby tam jako byla voda a Rony tam plaval. To by bylo super.
0: Ale kam by si plaval? Nahoru a dolů tak maximálně, ty vole.
1: No to je tak jediný, já potřeboval bys tam nádechovou komoru, že jo?
0: Taky možnost.
1: No.
0: A nebo třeba nějakou ještě takovou, jak mají takový ty umělý morský pany, nějakou tu ploutve,
1: jo,
0: tyhle, že by se
1: jo,
0: to Rony navrýkl za sebe.
1: Ježiš, Rony, pošli fotku do apky, já ti udělám Photoshop na to.
0: Hodíme to do ajíčka.
1: Přišla tam taky Léňa a myslím, že Léňa je Labužnice.
0: Jo, tak pojďme za Léňou.
3: Dobré ráno, kluci. Tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný. Mm-hmm. A nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž. Asi tak.
0: A David Hasselhoff, že jo, jako kdo jiný. No tak jo, ale nás zajímá, co vy ostatní. Samozřejmě, že jo, jestli máte nějaký oblíbený film nebo seriál, podle kterého byste chtěli billboard, nebo respektive třeba bydlet v billboardu podle tohoto filmu, tak nám určitě dávejte dá vědět.
1: Jako ty jo, bydlet v billboardu na Pobřežní hlídku, to by bylo fajnovka.
0: Ty vole,
1: píseček, tam moříčko. To umělé moříčko, to by bylo super.
0: Jako to by se mi asi taky líbilo.
1: Léňa ví.
0: Léňa ví, akorát já bych tam chtěl Pamelu a ne David Hasselhoffa.
1: Fakt?
0: Jo.

0: Fakt já mám rád, když se prostě míchá ten rap a elektronika, ty krásy. To jsou fakt dva žánry, které jsou mi úplně nejbližší. Každopádně, ty posloucháš Radio Speed, máme tu středu 12. srpna, Dom a Krištof s tebou. A řešíme tu, abych to uvedl úplně na pravou míru, tak v Ameru se stalo to, že jednoho týpka v rámci propagace filmu na Netflixu zavřeli do billboardu, kde týpek prostě bivakoval. Měl tam normálně obyvák, chodil tam v trenkách, v župánku a čumil na ty lidi z výšky asi 9 metrů. No a nás napadlo, co se tak vás zeptat, v jakým billboardu byste chtěli bydlet vy, jaký film by to tak nějak měl být. A máme tu super take.
1: Tak jo, máme tu tady super take od Mateo.
2: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
0: Jo, kámo, jo. Napráším vám Dominika, jo? Dominik tady říkal, že to neviděl. Dominiku, to by táhne na 30, kámo.
1: No a co jako?
0: Já jsem skoro o generaci mladší než ty a viděl jsem to a miluju ten film.
1: A co jako?
0: Cítíš to píchání?
1: Ne,
0: to
1: si, ty vole.
0: To si s tebou zahrává pícha.
1: No, dobře,
0: nevíš,
1: no.
0: Co? Ne, nevíš, neznáš
1: nevím,
0: tu lášku, no?
1: Tak nemám rád prostě jako filmy od Tarantina, kromě Kill Bill, ten je jediný, který mě jako od něj bavil, ale to je protože to je krvá. Každopádně, v jakým filmovém billboardu byste chtěli bydlet? Vy nám dál dávejte vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
0: Jenom ještě musím říct, že Maty má recht, protože v tom billboardu by potom bylo milion čtvrt libráků se sírem.

0: Pár minut zpátky jsme tady na Rádiu Spin začali nakousávat téma, a sice to, v jakém billboardu byste bydleli podle vašeho oblíbeného filmu. No a jeden takovej, co se snížil, tak jsem si sundal kšeltovku, no ježišmarja, vole, jsem prostě plešatej.
1: Já jsem

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Na chvíličku ve Spin ránu uhneme od našeho tématu, kde řešíme billboardy a filmy. No a vrhneme se do mashupu, který je ještě pořád celkem křupavej, celkem nově upečený. A jdeme si ho pustit, protože dneska se skládá ze 4 ingrediencí.
2: Je to tak, tak jdeme se na to podívat. Já vám stáhnu podkreslet, na to máte hezky pěkný klídeček a pojďme na to. Tak co myslíš?
1: To tam dohrálo hezky. No já vím, jo, co tam já to vidím tady.
2: Já vím, že to vidíš, no.
1: Já miluju tu písničku, co je hned na začátku, ty.
2: Jo, tak pojďme si to dát ještě jednou. No tak, jestli vás napadá, co by mohlo být dnešní mashupu, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a kdybyste náhodou neviděli, tak my vám samozřejmě za pár minut ten mashupek pustíme znova, že jo? Tak od toho jsme tady přece.
1: Možná napovíme trošku.
2: Ale jenom trošku.

0: Spin ráno. Meša.
1: 7 hodin 54 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou Ideál, Dom a Krištof. Dneska máme 12. srpen středu a svátek slaví Klára, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme vrátit dnešnímu mešapu, který zní takhle.
2: Tak co tam máme?
3: Jo, to mi vypálilo uši. Doufám, že to taky probudilo, ty jo, a doufám, že nespíš za volantem. Každopádně, co tam máme teďka za tipy? Máme tam Žanet, pokud vím, která přišla do mobilní apky.
1: Jdeme se podívat za Žanet.
4: Čak, prostě, já nevím, na konci tam slyším Reného, zaspadá sníh. No, takže sníh jakoby od Reného, je to myslím, že tak. Myslím si to.
3: No, abych to vedla pravou míru, tak ta písnička, co myslíš, se jmenuje Plán A, je to Koukr a myslím, a že ještě Refu, ano, z generace Panel, ale to tam není.
1: Bohužel. Jdeme se podívat za Adamem.
5: Hele, slyšel jsem tam znělku Step by Step.
1: No,
3: to už možná bude blíž.
1: Step by Step si myslím, že by tam být teoreticky mohla. Tak co my šapíčku, máme jí tam? Máme jí tam. No a tím pádem vám zbývají ještě tři věci na uhodnutí, takže to v následující hodince. Takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin posílá svoje tipy na dnešní mashup.

0: právě teď.
1: No a protože máme konec hodinky, tak se podíváme taky na to, co nás čeká dneska ještě venku, takže aktuálně by měly být teploty kolem 15, 16, 17 stupňů Celsia, takže počítej s tím, že ty teploty malinko poskočily nahoru, ale ono to nekončí, oni ještě malinko poskočí.
2: Ono to poskočí ještě dál, zhruba na 27 stupňů Celsia, a to hlavně v Čechách. Na Moravě bude trošičku míň, tam bude ta teplota kolem 25 stupňů, takže tak si myslím, že je to úplně pohodovej den, že se může jít úplně v klidu projít, že možná i ten koupák můžeš dát, ačkoliv jako nevím. Já jsem se chtěl jít koupat včera a už jsem to nakonec večer nedal.
1: No tak večer, musíš jít odpoledne prostě, jako. No to jsem, večer to už bude, byl, večer bude chladnější.
2: Jsem byl v zoo zrovna, no. No
1: ale zoo taky dobrá. Spin Radio.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: Ukradl jsi někdy něco?
1: Ty kráso,
0: přiznej
1: jo,
0: se.
1: Jo, občas jo.
0: A co to bylo?
1: No třeba v prváku, když jsme byli a byli jsme chudí studenti, tak víš, okay, tak víš to, že jdeš do toho supermarketu a vezmeš si ty dva donaty a namarkuješ rohlík. Občas se to prostě omylem stalo, že jo?
0: Okay, dneska už by se ti to nestalo, protože ze zora jsou tam kamery. Každopádně ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof.
1: Ahoj.
0: No a dneska jsme tady řešili jedno vlastně jako docela zajímavý téma, protože Netflix vlastně teasing na svůj nový film udělal tak, že podle toho filmu udělal billboard a do něj zavřel týpka, který v něm bydlel.
1: Jo, 9 metrů nad zemí se týpek prostě bivakoval, čuměl po těch lidech dolů, že jo, a lidi koukali na něj.
0: Přesně tak. No a vy jste tam dávali vědět, podle jaký filmu byste chtěli bydlet v billboardovi. Tak jdeme z toho projet ještě jednou. Maty.
2: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
1: Chápu, naprosto chápu.
0: Já ne, no.
1: No, chtěl jsem něco říct, že něco bych řekl, ale ty jsi to neviděl, tak co mám dělat s tebou?
0: No, nic, v pohodě, jdeme za Leňou.
1: Chápete ho?
3: Dobré ráno, kluci, tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný, a nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž, asi tak. Tak čau.
1: Mně se líbí, jak se Léňa úplně zasnila u toho.
0: Jo, je tak Može, úplně to tam bylo vidět, prostě jaký ten úsměv, těla, ta chvilka tý vypínačky, že yes, to bylo hrozně hezký, Léňo, ale jako možná bychom ti i trošku záviděli, ale jako úplně bych nechtěl bydlet s Davidem Hasselhoffem.
1: Keca.
0: Zdeňku.
4: Tak kdo h***y ten umí, že?
0: Tak to by šlo taky. Asi pravděpodobně, ne?
1: Jo, nevím, jestli bych tam úplně přežil v tom billboardu.
0: Jako musel byste mít asi nějaký otvor na dechání.
1: No právě, odvětrávání.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof a Dom stále s tebou, máme 8 hodin, nějakých 12 minutek k tomu. No a si hoďku zpátky jsem říkal, že bychom se měli mrknout teda na to zatmění slunce, který nám slibujou už hodně dlouho, že jo. Přece jenom to poslední velký zatmění bylo někdy v 92. nebo 9. Teď si to přesně nevybavím, každopádně prostě v 90. No a dneska to nastane znovu. Bude to... Co? Jo, aha. co mi tady hraje za telefonu, pro boha. Každopádně, bude to zhruba kolem 19.30 začínat, nebo 19.15, ale kolem 19.30 už by to mělo být pořádně vidět. Trošičku ostrouhá Morava a Slezsko, protože tam to bude jakoby při tom západu slunce a bude takový jako napováženou.
1: No tak vidíš, že jsi se přestěhoval do Prahy, ty vole. Kdyby se z toho měl prd.
0: Vidíš, teď mě to tak nějak nemrzí. Každopádně v Praze by to mělo být vidět trošičku líp. Samozřejmě, čím dál na západ půjdeš, tak tím to bude lepší. No ale dávej bacha na ty očička, samozřejmě nedívej se do toho sluníčka pořádně, protože by ti to vypálilo tu sítnici, že ano, ale to všichni víme. Prostě kupte si když tak nějaký aspoň filmový filtr, když už nic, pokud nemáte nějaký pořádný binokulár tady.
1: A filmový filtr. Na ten to ještě furt úplně není. No. Hele, buď to svářecký sklo, a to taky. Vlastně teda o tom zatmění vlastně 12 až 14, to je asi jako na tohle to úplně nejlepší. No a nebo ty brejle, které jsou teďka nesehnatelné. Takže pokud budete mít vedle sebe někoho v rýgráčích s brejlema, tak si je od něj půjčte.
0: Je to tak.
1: Samozřejmě bude chtít teda.
0: Myslím si, že ty rýgráče budou trošičku natřískaný, ale mělo by to být jako vidět tak nějak i pouhým okem a trošku i cítit, ne tak moc jako třeba v Británii, kde ta teplota by měla dokonce klesnout až o 2 stupně, takže to bude normálně znatelný. Tady
1: jo,
0: to bude
1: takhle,
0: jako
1: ty vole. Co, no,
0: jako západ, zatmění slunce, ale smrdí.
1: Ha ha ha!

0: To ticho, než zaduní bass.
1: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
2: To přichází taková menší chvíle stresu.
3: No, pro tebe, pro mě ne. Tento týden jsem na koni, kamaráde. Můj krásný dámský kůň.
2: Nikdo nebude zpívat písničku, který neví, co je to dámský kůň, ne asi.
3: Nebudu tančit na něco, v čem se zpívá o dámském koni. Nevím, co to znamená.
2: Nikdo neví, co to znamená, ale je to sexy.
3: Přesně. Pardon, omlouváme se za tuhletu vložku.
2: Nechali jsme se trošku uníct, no. Každopádně nás tady čeká Pravda nebo lež, a to na jaký téma dneska?
3: Prosím tě, to téma, samozřejmě jak slovíčkařím, bude koruny.
2: Koruny.
3: Představ si po tím, co potřebuješ.
2: No, tak jako peníze, co jiného by si představil. Jako, tak normální korunu si na hlavu nenasadím, protože by mi pravděpodobně z té plešky sklouzla. Takže 210, 32, 30, 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Tu nech vlastně jako v tuhleto chvíli bejt, jenom 210, 32, 30, 30. Za 3 minutky se slyšíme.
3: Pojď si s náma zahrát Pravdu nebo lež přes naši mobilní apku.
2: Jo, tak jo, někdy to třeba zkusíme.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Radio Spin ve tvých uších, no a jdeme si dát to, na co já se těším každý den tady, protože v tom poslední dobou vyhrávám. A sice pravda nebo lež. Máme tu doma, který je proti mně, ten má na drátě už rozhodně někoho, určitě, co, pomocníčka?
2: Je to tak, můj dnešní pomocník je Pajky Zdarec.
1: Nazdar.
2: Tak Pajky, jak se cítíš na dnešní pravdu nebo lež? Hele, koruna ke korunce, hele, tak to by se mohli dát, ne?
3: No určitě, já si počítám, no, tak žijeme v Čechách, tak tam víme, co to je
2: koruna. No já taky doufám, že víme, co to je koruna, ale
1: no,
2: uvidíme, s
1: čím
2: ten lišák dorazí.
1: To se uvidí. Připravte své ouška a jdu na první statement. Tak, a ten zní. Na český minci jedna koruna je na jedné straně český lev a na druhý svatováslavská koruna.
2: Ček dlouho, já jsem neměl v ruce korunu, tyjo.
1: No.
2: Ježiš, já...
3: Nechme dát tu korunu, ne?
2: Tyba, ale kežby, já tyba, nenosím po kapsách vůbec nic, tyba, jsem čistě digitální člověk.
3: Tady dvou korunu nejmenší, jo.
2: Hele, já bych řekl, že jo, ne, tak na té hlavě, tak tam je jednička, pod tím je koruna, z druhé strany by mohl být ten lev, ale...
3: Jako na každý minci je no. Ten lev,
2: jako, akorát si nejsem jistý, jestli je ta koruna svatováclavská, ale tak jako, dejme tomu, že jo.
3: A tak uděláme mu radost, dáme, že to je pravda.
2: Tak dáme, že to je pravda.
1: No jako neudělali jste mi radost, protože to pravda je.
2: Jo! Dobré, tak pojďme na dvojku.
1: Jdeme na dvojku. Přece jenom musíme trošku slovíčka říct, že?
2: A je.
1: Seriál Koruna, britský to seriál, v originále The Crown, vypráví příběh britský královny Alžběty první.
2: No tak to je přesně seriál, který jsem neviděl, protože a ty historický seriály to nebyl
3: to
2: na sobě.
3: Já jsem to viděl, ale já nevím, jestli slovíčkaři, jestli byla Alžběta první, Alžběta druhá, třetí, čtvrtá.
2: Já taky nevím, jestli byla první nebo druhá.
3: Ježiši Maria, tady to. Koukal jsem na to dokoukal celý zajímavý jako seriál, doporučuji.
1: Je fakt dobrý, no.
2: Tak sadíme na první.
3: A tak jako jo, pojďme mu udělat radost po druhý, dáme, že to je pravda.
2: Tak jo, tady dáme pravdu.
1: No ale teď mi děláte radost, je to lež, samozřejmě to je Alžběta druhá.
2: Jak to, že to je druhá?
1: No je to Alžběta druhá, Imelda Staunton, tam je fakt skvělé, lomeno, v té roli se vystřídají asi tři herečky a je to fakt naprosto fenomenální. Doporučuji, je to fakt jako zajímavý seriál.
2: Když to není Petr, tak je to Pavel prostě, no. Tak poslední otázka, pojď.
1: Tak, a jdeme slovíčkaři dál.
2: Ty vole.
1: Koruny, jak víme, mají i stromy, pánové. Takže, nejvyšší zdokumentovaný strom v současnější historii měřil 192 metrů a jeho koruna začínala ve výšce přibližně 113 metrů nad zemí.
2: Takže by ta koruna měla 60 metrů.
1: Je to fakt nejvyšší strom. Můžu prosadit, že se jednalo teda o sekvoj, to si myslím, že vám jako nic neporadí, nic nepomůže.
2: Nic moc, vůbec nevím, co to je za strom, ty vole. Tyjo, Pajky, co myslíš?
3: Já jsem teď chtěl čísla a on tam dal koruny.
1: Já ti říkal, že to je moje koruny.
2: Ježíš Maria. No, tak...
3: To je blbost.
2: A zase na druhou stranu, proč by to musela být nutně blbost? Víte, jako stromy jsou teda třeba v tom, v Amazonii jsou docela velký.
1: A představte si ty sekvoje taky.
3: Ale když to v životě nebyl v Amazonii.
2: To nebyl, no.
1: No nebyl, ale mám internet a Guinnessovku po ruce.
2: Tak Pajky, myslíš si, že to je lež, jo?
3: Já bych dal, že to je lež.
2: Tak já dám na tebe.
1: Ještě, že toho Pajkyho máš, je to lež.
2: Jo!
1: Ne!
2: Ty vole, Pajky, hezky!
1: Ty čísla jsou prostě upravený, no. Ten nejvyšší naměřený strom sekvoj vždy zelený, tak měl 116 metrů a ta koruna byla někde kolem 90 metrů na výšku. I tak jako úctyhodná výška.
2: To já se budu muset podívat na to, jak vypadá sekvoj. Každopádně Pajky, já ti moc děkuju za skvělou hru, no a dáme si to zase nikdy. Měj se krásně, Pajky, čus.
3: Ahoj.
2: Čau.
4: La familia. Okay. Yeah.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, mrknem na regiony. Tady mi kreše hlásí Ostrava, Poruba, a to na ulici 17. listopadu. Jeden taky vidím v Dolnopolní ulici v Brně. Když se mrknu na dálnice, ty jsou poměrně v pohodě. Jediný co, tak před Brnem na D1 při příjezdu do Brna si počkáš zhruba 13 minut. Zhruba to samý platí taky na příjezdu do Prahy po D1. No a stále poskakuje D4 mezi, řekni se to doma klidně. Mezi čím?
1: Mezi Řitkou
0: a Jilovištěm. A tam si počkáš 20 minut, jinak dálnice poměrně v pořádku.
1: Já to miluju, tuhletu kolonu. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá v tuhle chvíli v Praze. Tak jeden kreš hlásí aktuálně Pražský okruh, a to po směru na Barrandov, nebo respektive na Barrandov od Chrášťan. Hnedka za Chrášťanama se bourá, takže tam pozor. Dá se bourá taky v ulici Sokolská, takže i tam určitě opatrně. No a další kreš hlásí taky ulice Branická, takže i tam počítej s nějakou tu minutku navíc. No a další minutky v Praze nabíráš klasicky prostě na Štěrbolský spojce, na Barandáku, ve Strakonický, na magistrále Povotavský a tak dál a tak dál. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávej vědět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Spin Radio.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 37 minut. Ty posloucháš.
2: Kámo, ty už neříkej v životě slovo 30.
1: 30 mi prostě úplně jdou. Každopádně ty posloucháš Radio Spin s tebou jedom a Krištof. No a my tady máme hru jeden na jednoho, ve který hraješ tenhle ten týden o stupenky do kina na film Bojovníci.
2: No to si piš, protože Bojovník je film, který jde do kin, pokud se nepletu, už zítra má premiéru. A vypadá to, že se tam občas možná mihne někdo z rapového prostředí, třeba takovej Kalin, Pam Rabbit a Separ k tomu udělali dokonce i takovou písničku do soundtracku, která se jmenuje Kletby. No a celý tenhle ten film se zabývá MMA.
1: A nebo taky boxem, každopádně, když už jsme u toho Kalina, tak jim se teďka jednou hráme. No a tobě nezbývá nic jiného, než volat na 210 32 30 30 a zahrát si o stupenky do kina na tenhle ten film.
2: Lístky.

0: na jednoho. Ve Spin ráno na Radio Spin.
1: 8:40 a posloucháš Radio Spin, a právě v tuto chvíli úplně přesně na čas startuje hra jeden na jedno.
2: Banger.
1: Ve který se o stupenky do kina dnes ráno popere Štrudl. Štrudle, dobrý ráno.
3: Čau, kluci, zdravím.
1: No a proti tobě se postaví Pajky, který to zkouší tenhle ten týden po druhý. Pajky, zdarec.
4: Ahoj.
1: Tak Pajky, my ti budeme držet palce, samozřejmě budeme držet palce, ale i Štrudlovi.
2: Teď jsem to chtěl říct, Štrudl znevýhodněn.
1: Ale jenom kvůli tomu, že prostě Pajky už to zkouší po druhý, tak aby to prostě jako dopadlo, no, tak jako přece jenom.
2: Ale většinou se to povede na po třetí, tak kdyby náhodou zítra taky jde.
1: To přesně tak.
4: Měli jsme výročí svatby, potřebuju to nějak.
1: Potřebuješ to nějak dotáhnout, protože jsi zapomněl na dárek, je mi to jasný.
4: Tak,
2: jak zpívá René Dank, kytky z pumpy zachraňujou.
4: Nikdy to nezachraňuje.
1: No tak jo, my se jdeme vrhnout na otázku číslo 1, ale nejdřív připomeneme, že abyste mohli odpovídat, tak podle pravidel musíte nejdřív zařvat svoje jméno a nechat se vyvolat. Takže jdeme na to.
2: Otázka číslo 1. Jak se jmenuje první promítání novýho filmu v kině?
4: Pajky. Premiéra.
2: Tady není o čem. Premiéra je správně.
1: Jistě. Ping. Otázka číslo 2. Jak se jmenuje textový překlad filmu, který můžeš vidět na spodní části plátna nebo obrazu?
4: Pajky. To titulky.
1: Není to moc jednoduchý jako titulky?
4: Nemenuje
1: se to odborně jinak, Pajky?
4: Překlad.
1: Titulky byly správně.
2: Titulky, no jo. Tak hele, Štrudl, pojď, prosím, aspoň jeden bodíček. V otázce, která zní, jak se jmenuje hudba k filmu?
1: Pajky. Štrudl, Pajky, pojď.
4: Domlouvám, jsem navrčený, je to soundtrack.
2: Ten se normálně našprtal prostě.
1: Pajky, je to zlato, je
2: to zlato.
4: Promiň, Štrudle, promiň.
3: Dobrý, pojďe, gratuluji, já to zkusím zítra.
1: Ale ono to spíš vypadalo, že ti Štrudl dal docela jako šancičku na to, aby se z ty lísky odnezal.
4: Taky jsem si říkal.
1: Podle mě se mu tě zželelo, že si nevymyslel žádný lepší dárek prostě jako pro manželku výroční.
4: Tak.
1: Tak a Pajky, vydrž na drátě, řekneme si, kam ti stupenky pošleme, no a Štrudle, můžeš to zkusit zase zítra.
3: Jasný.
1: Tak jo, díky. Čus. Shake that

0: Fajn ráno. Mešup.
1: Hezký dobrý ráno, ještě jednou máme 8 hodin a taky 45-46 minut. Tomu ty posloucháš Radio Spen, s tebou je Dom a Krištof a s náma už ve studiu taky Zuzka. Čau Zuzka.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak jako přiskočila k
2: tomu. To tady je každé ráno, já jsem vždycky překvapená, že se mnou budete mluvit.
3: A tak nemusíme, že jo.
1: Se lidi vždycky se skočí z té židle prostě.
2: Protože ona je vysoká hrozně.
1: A proč si nepřitáhneš ten mikrofon k sobě?
2: Protože nevidím, tady já prostě vidím aspoň na doma, na Krištofa taky nevidím.
3: Já se schovávám před tebou dneska, vypadám hrozně.
2: A když jsem na té židli, tak nevidím ani na nikoho. Prostě.

0: Já tak jako trošičku jsme tady využili historii vložených podkladů, že jo, tak prostě jako
1: no, to no, kámo, sorry, shoutout Vadim Petrovče, tady ten soundtrack Krtokovi je fakt skvělý.
2: Je krásný.
0: Jo, je dobrý. Každopádně my se jdeme podívat taky za spinnerama, co typovali.
3: Hele, slyšel jsem tam znělku k Step by Step.
1: To je sitcom, Zuzko, krok za krokem česky.
2: Neznám.
0: To bys měla vidět.
2: Měla bych, jo.
0: Měla.
2: Hodně lidí mi říká, že bych měla něco.
1: Dominik dneska tady provalo, že neviděl Pulp Fiction, takže si úplně v pohodě
2: já to neviděla.
1: Já taky
2: ne.
0: A, dobrý, já to plácím.
1: Čau. Super. Ty sluchátka, tak. Jdu pryč normálně.
0: Jdeme za Michalem.
4: Kucí, tak poslední je The Sims a Last of Us.
0: The Sims a Last of Us, tak uvidím, jestli to tam opravdu je. Takže The Sims. Zuzce se před očima přehrálo její dětství, evidentně.
1: No, protože jsme se tady jednou bavili se Zuzkou mimo éter o hrách, jestli nějaký jako hra je, a říkala, že ty simíky občas je zaplané, mám pocit.
2: Jo,
1: no.
2: Jo, to já jsem jako hodně hrála, to byla jediná videohra, nebo videohra, je to videohra, prostě je. Hra, počítačová hra, kterou jsem hrála, že jo.
0: Tak jako kdo ji nehrál, že jo, já jsem si včera stáhnul 4.
2: Jo.
0: Jo, je to.
2: Já no taky nad tím přemýšlím, jakoby, že bych to udělala, no.
0: Ještě teda tady byla poptávka po Last of Us, tak ty jsou tam taky.
1: Viděla, neviděla?
2: Ne.
0: Hrála, nehrála?
2: Ne.
0: Ty vole, to je neskutečný.
1: Krása, to je úroveň.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších.
1: Přesně tak. Dobře,
0: já jsem se zaposlouchal jenom, promiň, já fakt
1: jo, jako tenhle ten podcast je prostě jako skvělej a povedce ti.
0: Děkuju, ten je můj.
1: Co, Zuzko, co ukazuješ? Jo, ty nemáš mikrofon zaplej, no tak řeknu ne, ty vole.
0: Není třeba, tak Zuzka, o čem se budeme bavit, jako? Neviděla filmy, nehrála hry, já nevím, co tady dělám ještě.
2: Takový hate porádu prostě.
0: Normálně dostaneš prostě. Já, ještě ti zavolám do komunikátu, řeknu to ještě jednou a pak budu chtít zahrát jednou Kalina.
1: Počkej, ale vy jste se tady teďka ještě předtím, než jsme začali mít tu bavili o něčem a Krištofe, ty jsi přišel s jednou jako docela zajímavou informací.
0: Kamo, já si když jsem mimo éter, já se nepamatuju, povídej.
2: Ježíš Maria.
1: Prostě ty jsi někam položil peněženku.
0: Jo, ježíš, no nic, bavili jsme se tady o náboženství, no a včera ráno, a Zuzka, teda takhle, a Zuzka říkala, že se

0: Čas přesouvají věci takhle v bytě a já prostě včera ráno jsem vstával, no, dal jsem si z ledničky jogurt tohleto a pak jsem hledal, tyjo, kde mám peněženku, no a byla v té ledničce vedle těch jogurtů.
1: No já ti říkám, máš tam ducha prostě.
0: Mám tam ducha, já jsem to nebyl, stopro.
2: Teda mně se takhle jednou stalo, že mi moje božka poslala zprávu, říká, ty jsi stal dneska levou nohou, veď říkám, já nevím proč, jako nestávalo se mi úplně špatně a našla normálně moji ponožku mezi příborem.
0: Mňám.
2: Vůbec nechápu, jak se to stalo.
0: Instantně do myčky.
1: No, to jsou ty entity právě.
2: No, já si myslím, že tady jsem měl spíš nějakou noční můru. Každopádně čeká nás komunikátor, nebo vás čeká komunikátor, tak Zuzko, co budete probírat?
1: Hodně věcí, protože to bude dlouho, budeme tady až do jedné, takže hodně věcí budeme probírat. Chození na hřiby, jako ono se tomu říká tady houbaření, já tomu říkám hřiby.
0: Hřiby jsou to.
1: Hřiby jsou to, že? Hřiby, já vím. Potom budeme probírat.
0: Hřibaření.
2: Nemusíš chodit jenom na hřiby, ale dobře.
1: Potom budeme probírat zrádce, protože to je mega, mega cool, ne?
0: Tak když jsi u toho, tak tady asi 20 minut zpátky šel na news tady Prima News Vojta Kotek v Klobouku, ano.
2: Jo, takže až půjde zpátky, tak mu zamávej.
1: Já potřebuji.
0: Na nás se ani nepodíval.
2: To je pravda, no.
1: Ne,
0: a to jsem se tam dvakrát hlásil.
1: Ne, tak to bude výborný, protože jakoby, víš co, oni úplně rozšíří tu jeho linku hradního pána, prostě já se na to mega těším a hlavně se těším na podzim a zrádci znamenají podzim.
2: Počkej, nechci něco do toho komunikátoru, ty bys to vychrylal hnedka všechno teďka.
0: Slepičí tady.
2: Přesně tak, to jsou prostě ženský. Každopádně my se jdeme podívat na to, co nás čeká dneska ještě venku. Aktuálně nějakých 17 až 19 stupňů Celsia po celé České republice. Odpoledne počítejte s tím, že by teploty měly vyšpahat maximálně k 25 až 26 stupňům.
0: Což je veliká paráda, takže si užij komunikátor. Se Zuzkou a my se slyšíme zase zítra ráno ve stejný čas na stejný frekvenci. Tak čus!
2: Čus!

0: Posloucháš se Rádio Spin, s tebou je na majku Zuzka, my máme 12. srpna, středu, svátek mají Klárky, všem Klárkám teda přeju krásný den, mojí nejlepší kamarádce Klárce přeju krásný den. My máme 9.09, už za chvilku, za dvě sekundy, 9.09, co nás dneska čeká? Dneska nás čeká nějaký takový minitalk o houbaření, protože jsme celkem v krizi. Potom se pobavíme o zrádci, jak taky vám připomenu, co se dneska bude dít na obloze v noci, protože to bude opravdu stát za to. Takže pánové, pokud dneska chcete udělat nějaké krásné gesto pro svoji přítelkyni, tak dneska večer, jo? Poslouchejte mě, protože dneska večer to můžete docela rozjet a taky nebude chybět komunikátor. Takže volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, já ti z radostí zahraju nějaký tvůj oblíbený track. Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

Podcast. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se hip-hop camp v Česku koná. Podrobnosti a klubery získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: první přání dne a to je od koho jiného. A nechám vás chvilku hádat, protože mám pocit, že to uhádnete. Je od Davídka samozřejmě.
1: Čau Zuzko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od PTK Krváci na zemi. Bude to hlavně pro tebe do studia. Tak díky, čau.
0: Já ti tam 100% dám, Davidku, doufám, že si užíváš zbytek prázdnin a že máš krásný ty prázdniny a tak, no, dávám ti tam ten track, měj se krásně. Dívej se na to.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice, na 0. dálnici na 22. kilometru ve směru na D1. Je crash dvou osobáků, ale nečekáte tam nějaké velké zdržení. Regiony jsou čisté, v Praze už je to trošku horší. V ulici Dobříšská je nehoda dvou osobáků, to samé se děje v ulici v Podzámčí a v ulici Chodková. Crash autobusu a osobáku je potom v ulici Ocelková a v ulici Budovatelská se srazila motorka s osobákem. Jinak co se týče centra, tak je docela průjezdný, takže to je v pohodě. No a pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: S tebou Zuzka, já tady mám další přání z apky od Patrika.
1: Čus, zdravím všechny spinnery. Chtěl bych tam pustit nějakou pecku od Bobbyho Blaze pro všechny, kteří to poslouchají a poslouchají spin, díky moc.
0: Dám tam od Bobbyho Blaze San Andreas a pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track jako Patrik, tak mi volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku. Já se těším, co vám zahraju. Podcast.

0: Ladíš se Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 12. srpna, středu, svátek mají Kláry, všem Kláram přeju krásný den a taky spineři je den slonů. A se slonama se váže moje takové celoživotní přání, já bych si strašně chtěla pohladit slona. Jenom si ho prostě pohladit, dotknout se slona, protože pro mě jsou slonové nějakým způsobem strašně uklidňující zvířata. Já nevím, pro někoho to jsou kočky, pro mě to je prostě slon. Byť vůbec nevím, jaký je jako nahmat, ale dokážu si to docela představit a myslím si, že to je strašně uklidňující. Ale i to, jak ten slon vypadá klidně, prostě takový úplný hodný zvíře, jako kdyby nebyl tak velký, tak prostě bych ho chtěla domů, jako doopravdy. Co nás čeká v další hodině? V další hodině se probereme houbaření, potom se podíváme taky na komunikátor, kde si volej na číslo 210 32 30 30, nebo mi nahrávej hlasovku a já ti s radostí zahraju tvůj oblíbený track, ale ještě než se všechno tohle stane, tak se společně podíváme na počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 20 stupňů a dnešní maxima budou kolem 26 stupňů a bude vlastně slunečno, sluníčko, takže se nemusíš bát, že by pršelo a na Morově to bude vypadat stejně jako v Čechách. To je z počasí vše a ladíš Rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy, parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské

0: V raných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 14.8. se na vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin vítá v

0: jsme Rádio Spin.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Právě teď hrál posty na rádiu Spin, s tebou je Zuzka. No a český národní sport houbaření je v ohrožení. A je to velmi vážné. Myslím si, že se tím narušil letní koncept většině Čechů. Ale víte co, mně se to totiž moc nezdá, že by to bylo tak moc v ohrožení. Já jsem teď ráno četla, že ta situace v českých lesích je opravdu tragická, že ryby nerostou a prej, a teď se držte, a pokud řídíte, tak zastavte, ty ryby ani neporostou. Ale já si stejně myslím, že se dá najít v lese nějaký místečko, kde porostou, když chodím já na ryby doma s rodičema, s babičkou, tak vždycky něco najdem, ale prej je to fakt kritické. Tak mi klidně napište do apky, jestli jste vy něco našli, nějaký ryby, houby a tak dále. Ale prej je tahle situace prostě nejvíc beznadějná, co kdy byla. Ona, ta klimatická krize, přece jenom existuje, a když už nic, tak tu klimatickou krizi musíme zlepšit aspoň kvůli těm hřibům, aby nám rostly, aby nebylo takový sucho. Jinak si myslím, že Česko upadne v národní smutek a růst budou jenom ty divný barevný houby, které, prosím vás, spineři, nezbírejte ani teď, ani ze zoufalosti v budoucnu, ale já věřím, že společnými silami příští rok těch hub bude mnohem, mnohem víc.
1: Ladíš Rádio Spin? Komunikátor se Zuzkou.

0: Spin na Majku je s tebou Zuzka. My tady máme další komunikátor, s ním další hlasovku.
1: Čau Zuzko, tady gangbangák Jiřina, prosím tě, zahraj tam Vec, Šrupo, máme všetko pro kluky na stavbu, ať se jim dobře točí štuky, čau.
0: Zahraju jim to ráda, protože já všechny lidi, kteří dělají na stavbě v tomhletom horku, otřesným horku, já je všechny obdivuju, takže dávám to tam.
2: Priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Studiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na nulté dálnici, na 22. až 23. kilometru ve směru na D1. Je tam nehoda dvou aut, ale nečekáte tam nějaké extrémní zdržení, regiony jsou v pohodě. V Praze to je horší, v ulici Dobříčská nehoda dvou aut, to samé se děje v ulici v Podzámčí, v ulici Chodkova. Crash autobusu a osobáku je potom v ulici Ocelkova, v ulici Budovatelská se srazila motorka s osobákem. No a pozor, na Wilsonce je čerstvá nehoda a neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže nám to docela seká centrum, takže pokud tam nemusíš jet, tak se tomu vyhni. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voicovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Sára, slyšíme se?
2: Ano.
1: Sáro, prosím tě, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já bych tam dala Bugatti od Refua a pro Strejdu Reného.
1: Okej, tak jo, dávám to tam a měj krásný den, čau.
2: Naschledanou.

0: nechal zavřít ty.
1: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
2: Cítíš to píchání, pane Velký? To si s tebou zahrává pícha.
3: Co to meleš?
2: Co je, ty jsi to neviděl?
3: Ne, no.
2: Ach jo.
4: Dobré ráno, kluci. Tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný. A nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž. Asi tak. Tak čau.
3: Maybe nebude sedět v koutě, ale v billboardu.
2: Tak hlavně, že znáš hlášky z Hříšného tance, ale z Pulp Fiction ne, ty.
1: Tak kdo ho***y ten umí, že?
2: A kdo ladí, ten ví, že se uslyšíme zase zítra.
3: Ve stejný čas, a to znamená od 6 do 9 na Rádiu Spin.
2: Tak čus.
3: Čego.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My máme 12. srpna, středu, svátek mají Kláry. Je něco před 11. hodinou a my jsme v téhle hodině probrali krizi houbaření v Čechách, což zní jako název nějakého filmu.

0: filmu, který natočím, někdy ho natočím, protože to zní velmi dobře. A taky jsem před hodinkou říkala, že je den slonů a že bych si chtěla slona pohladit někdy. A já vám říkám, že pokud jste doteď neměli rádi slony, tak já vás teďka přesvědčím, protože sloni za prvé mají ty uši, aby se ovívaly, takže v těchto vedrech všichni bychom potřebovali mít sloní uši, nebo aspoň minimálně já. A taky slon může za den sníst až 150 kilo potravin, což je asi 1250 cheeseburgerů. Já myslím, že už jsem vás teďka musela přesvědčit, že sloni jsou frajeři a že v příštím životu budete chtít být slon. Co se týče počasí, tak máme kolem 23-24 stupňů. Ty teploty dneska vystoupají jenom na 26 v Čechách. Na Moravě bude trošičku víc stupňů, 27-28. Pršet by nemělo ani v Čechách, ani na Moravě. Takže vlastně úplně krásný, ideální počasí. A to je z počasí vše. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Radio Spin jde s dabou! Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
5: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
6: Chlapci zvykli hovorit z moje pozície. Fakt nič nemusíš nám dokazovat už nie. Já vím, že můžu být pre někoho citlivé. Fakty o číselkách, které nejsou.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je Zuzka, já už jsem tady mluvila o zrádcích o víkendu, ale musím i teď, protože já jsem z toho strašně nadšená. Prima totiž začala docela týzovat a napínat a postupně odhaluje novinky toho, co nás čeká na podzim a já jako nekoukám na reality show, vůbec mě to nebaví, ale prosím vás, zrádci, to je prostě hluboko v mém srdci a já se strašně těším. Dlouho jsem se tak netěšila, podzim, teplý, polívky, čaje, skořice, hezký barvy, delší večery a u toho každý týden zrádci, kteří budou mnohem víc hororovější a propracovanější, co víc si přát spineři, nic víc, tohle já potřebuju teďka. Tím, že je to třetí řada, tak to bude mnohem psychologičtější, drsnější, těžší a pozor, hradní pán, a.k.a. prostě Vojta Kotek, bude mít svůj vlastní příběh a absolutně dokonalej hororovej make-up. Lidi, já vám říkám, tohle bude velký nářez a já jsem tady měla s Matým debatu o tom, jaký rapér by měl do zrádců jít, nebo jakýho repera bychom tam rádi viděli. A my dva s Matým jsme se nezávisle na sobě shodli na Sergejovi. A mě zajímá, koho z reperů byste třeba do zrádců poslali vy. Dávajte mi vědět do apky, nebo volejte.

0: mám hlasovku od Labuďáka, který nám předvede, jak velmi, velmi šarmantně urazit pár lidí v pár sekundách.
1: Čau, tady Labuďák, prosím tě, zahraj nám něco od PSH, představovali bychom si, co jsi čekal. A bylo by to pro všechny, kteří mají rádi ještě normální rap, a bohužel to nebude pro ty, co mají rádi novodobí Michaly Davidy, takže tak a díky moc, máme před sebou cestu do Pardubic z Libereckého kraje, takže ať nám to utíká, díky moc, čau.
0: Já vám to rozhodně přeju, ať vám ta cesta utíká, hele, ten track, co potřebuješ, nemám, dávám tam jiný od PSH.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Rádio Spin. From a life of setbacks to a jetpack.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat. Dálnice jsou čistý, regiony jsou čistý, doufám, že máte radost. V Praze to je horší, Praha to trošku vyvažuje, pojďme se na ní podívat. V ulici Budovatelská je stále nehoda motorky s osobákem, na Vilzonce je čerstvá nehoda, neprůjezdnej pravý jízdní pruh, je to tam seklý. Potom na Štěrboholský spojce směrem z centra je nehoda, uzavřený prostřední jízdní pruh, takže to tam taky docela stojí a popojíždí. A v ulici Olšanská je čerstvá nehoda kola a osobáku, takže tam dávej pozor. Jinak centrum docela dobrý. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voicovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Zuzka a na drátě je s tebou Ondra, slyšíme se?
2: Ahoj, ano.
1: Super, Ondro, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, vybrali jsme sprintera od Davea, jsem pral Seeho a úplně všem.
1: Úplně všem?
2: A pro tebe.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Bez rozdílu.
1: A posílám to o tobě, protože zníš tak nějak smutně, tak pro lepší náladu.
2: Já jsem smutný z těch pražských řidičů, některý lidi by měli neměli mít řidičáky vůbec, jo. To je tragédie. Jak to,
1: je. A já tak tiše souhlasím a posílám ti tam ten track. Pa, pa.
2: Pa, ahoj, hezký den.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 11.54, 12. srpna, středa, svátek mají Klárky. Já přeju ještě jednou všem Klárkám všechno nejkrásnější k svátku. V této hodině jsme si probrali zrádce, v další hodině ti řeknu, kde a jak nejlépe sledovat dnešní zatmění slunce a padání Perseidu. To nás dneska čeká a bude to podle mě krásná podívaná, takže se na to určitě počkej. No a teď si ještě dáme počasí. Co se týče počasí, tak

0: Máme okolo 25-26 stupňů v Čechách, na Moravě trošku víc, 27-28. Výš už to dneska nepůjde, což je krásný zjištění, takže je tam vlastně hrozně příjemně venku a se západem sluníčka ty teploty klesnou na tak 20-19 stupňů, takže hezký den dneska. Spin Radio.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Ladíš si Radio Spin, s tebou je na majku Zuzka a dneska večer nás čeká na obloze částečné zatmění slunce. A být váma, tak si tuhle událost rozhodně nenechám ujít, pokud chceš mít večer dobrou podívanou. Tak potřebuješ vyvýšené místo, kde půjde dobře vidět na horizont, taky potřebuješ sluneční brýle. Prosím vás, vemte si ty sluneční brýle, protože jinak vám to vypálí sítnice, reálně bude to fakt jako by nářez. Potom si vem sváčů, popcorn, něco dobrýho, deku, na který budeš sedět, a hlavně na to místo potřebuješ dorazit okolo 19.15, ať už budeš v jakékoliv části republiky, protože okolo 19.20 to tak nějak vypukne, ale najdi si pro svoje místo ten přesný čas, protože se to trošku liší. Nezapomeň si taky vzít mikču, protože tam budeš zůstávat do noci, jelikož budou padat Perseidy, takže máš jakoby absolutní přírodní kino na několik hodin zcela zdarma. Jo a prosím vás, abych nezapomněla, nezapomeň doma svého partnera. To byste potom měli dlouhou, tichou domácnost.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou. Here come the drums.

Podcast. Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se hip-hop camp v Česku koná. Podrobnosti a klubery získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Oh shit, baby. Yeah, yeah.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si Radio Spin, s tebou je Zuzka, na drátě s tebou Áďa, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme.
1: Áďo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, určitě to bude Hector a bude to pro všechny milovníky Hectora.
1: Ok, a vybrali jsme spolu Hector Dilema, je to v pořádku?
2: Dilema. Ano, nejlepší, super.
1: Super, tak jo, dávám to tam a měj se krásně, čau.
2: Taky, ahoj.

podívat na dálnice. Častá nehoda je na D2 na prvním kilometru ve směru na Brno. Je tam silný provoz, zatímco tam čeká zdržení okolo 15 minut. Co se týče regionu, v ulici Jihlavská v Brně nehoda 2 osobáků, no a v Praze je to horší. V ulici Bucharová je čerstvá nehoda 2 aut. Na Vilzonce je taky čerstvá nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na Štěrboholský spojce směrem z centra je nehoda, uzavřený prostřední jízdní pruh. No a v ulici Olšanská je crash kolem.

0: na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Centrum. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Děkuji, s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání mého vysílání a to je od Honzy.
1: Zdravíčko, ty jo, pustila bys tam prosím tě něco od Iza nebo PTK, to se asi nebude líbit boomroom jako je Labuťák, ale tak jako lepší tohle, než takovýhle vykopávky, díky.
0: Trošku tady beef mezi posluchači, ale nebojte, já to včas stopnu, když dáváme tam PTK Big Step.

0: Právě ti dohrál I Feel Good na rádiu Spin. Máme 12. srpna, středa, svátek mají Klárky, já tady mám Jirku. Ahoj Jirko.
1: Čau Zuzko, čau Spineři.
0: Jirko, ty máš rád Zrádce, co?
1: Mám rád Zrádce.
0: Já vím, já si totiž pamatuju, jak jsme se tady o tom jednou bavili. A já jsem to dneska řešila, protože se na to hrozně těším. Mám nějak úplně takovou potřebu, jako aby to už začalo prostě. Je fakt moje oblíbená jako reality show, já na nic jiného nekoukám. A dneska jsem řešila, a vlastně jsem to řešila i o víkendu, jakýho repera by si tam představoval?
1: Ve Zrádcích, jo?
0: No?
1: No, já bych sem tam chtěl vidět třeba Sergeje Barakudu.
0: Hej, a to není možný. Jakože, hej, Sergej Barakuda by tam měl jít. Maty to říkal, já nezávisle na Matym jsem to taky řekla a teď to řekl i ty, Jirko. Tak já myslím, že pokud Sergej poslouchá, což asi ne.
1: Protože já vždycky Sergej poslouchám v nějakém rozhovoru, tak on vždycky dokáže vytáhnout takový filozofie, že myslím, jo, že by tam prostě zapadnul a že by tam dokázal v té hře zanechat stopu.
0: Hej, mega. Jakože hlavně by Mátu těma kérkama, kdyby byl věrný, tak by ho všichni mysleli, že Zrádce jenom kvůli těm kérkám, to je prostě psychologie. Jakože to prostě. OK, tak Sergej by zajímavý, jak jsme se shodli. A co čeká Spinery s tebou odpoledne?
1: No je, my jsme se včera bavili o fejkové svatbě Cristiana Ronalda,
0: ano,
1: kdy vyprankoval všechny svoje fanoušky. Teď se podíváme už na jeho pravou svatbu, protože ta už teda dneska skutečně proběhla, takže na to se mrkneme. Mimo to, tak nás čeká třeba taky hádanka 3 v 1 a samozřejmě se mrkneme i na dnešní zatmění slunce.
0: Je dobré to připomenout. A hlavně, já jsem říkala, sluneční brýle, to jim ještě odpoledne to řekni, protože nechceme žádné úrazy očí, jestli se to tak jmenuje, úrazy očí. Každopádně

0: ty si počkej na Spin Extra s Jirkou a my si ještě předtím dáme počasí. Co se týče počasí, tak dneska je to opravdu krása. Máme kolem 26-27 stupňů v Čechách, na Moravě trošičku víc, 27-28. Nikde by nemělo po Česku pršet. A ta teplota večer, to znamená u toho zatmění slunce, bude tak kolem 23-24 stupňů, takže úplná paráda ráda. Ode mě už je to opravdu všecko a já se na tebe těším zítra od 9 do 1. Spin Radio.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra, doufám, že máš zatím dneska pohodovej den. My se mrkneme na jednoho českého streamera, který při živém vysílání vyskočil s padákem z letadla, dost neobvyklý stream, bych řekl, víc si řekneme už za pár minutek, koukneme taky na pár nových seriálů a taky filmů, řeknu ti taky, kde a v kolik sledovat dnešní zatmění slunce. Úkaz, který se tady objevil naposledy před 27 lety. Za hodinku nás potom čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. My už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Disco.

Posloucháš Radio Spin, český streamer HiZ, ano, ten HiZ, o kterém rapuje třeba Viktor Šín, dokázal, že se opravdu snaží držet svoje slovo. Na jednom ze svých živých vysílání řekl, že pokud se vybere nějaká určitá částka, tak na oplátku vyskočí s padákem z letadla. Částka se vybrala, HiZ pár dní na to se vypravil na letiště, a to i s zapnutým streamem. Vyletěl nahoru, skočil dolů, fanoušci, ty byli spokojení. No a já, když jsem se na to tak koukal, tak jsem si říkal, že by to vlastně mohlo být i dost dobrý přípravný video pro všechny, co by chtěli něco takového taky zkusit, protože je tam natočený opravdu celý postup od příjezdu na letiště až vlastně po bezpečný přistání, takže vy všichni, co byste chtěli skok padákem zkusit, tak myslím si, že skouknout tohle video by mohlo být opravdu přínosný. No a já jsem zvědavej, s jakou další challenge streamer HiZ přijde příště. Další level by mohl být třeba bungee jumping, to mi přijde, že ještě vlastně takový horší než padák, nebo aspoň za mě. Dej mi schválně vědět, jak to máš třeba ty, jestli bys raději skočil padákem, nebo bys si radši skočil bungee jumping. Radio Spin!

0: nechal zavřít ty.
1: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
2: Cítíš to píchání, pane Velký? To si s tebou zahrává pícha.
3: Co to meleš?
2: Co je, ty jsi to neviděl?
3: Ne, no.
2: Ach jo.
4: Dobré ráno, kluci. Tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný. A nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž. Asi tak. Tak čau.
5: Maybe nebude sedět v koutě, ale v billboardu.
2: Tak hlavně, že znáš hlášky z Hříšného tance, ale z Pulp Fiction ne, ty.
1: Tak kdo ho***, ten umí, že?
2: A kdo ladí, ten ví, že se uslyšíme zase zítra.
5: Ve stejný čas, a to znamená od 6 do 9 na Rádiu Spin.
2: Tak čus,
5: čego.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každej všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.
7: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi do...

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak co se týče dálničních tahů, D11 hlásí obousměrný zdržení u 31. kilometru, bacha potom dávej taky na D10, 40. kilometr směrem na Jablonec nad Nisou, tak tady vidím taky zdržení. Velkou štosovačku dál hlásí taky D8, 41. kilometr hlásí obousměrný zdržení, no a postojíš si taky na D5, tady se to začíná štosovat od 12. kiláku směrem na Prahu. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží. V Praze potom zdržení hlásí Kbelská ulice, kde si postojíš obousměrně, probíhají tam práce na silnici, tak bacha na to. Bacha taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje převážně ve směru od Černého mostu na Záběhlice. Jižní spojka ve směru na Dobřížskou, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. No a postojíš si i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Plzeňská ulice potom hlásí jednu nehodu, stejně tak jeden crash vidím taky na Poděbradský ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál, aby na těch silnicích byli taky v obraze.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě i ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady teď už vzkaz od Davida, tak co tam naladíme?
1: Čau Jirko, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Eminema Not Afraid. Bude to jenom pro tátu, protože ten má tuhletu písničku strašně rád. Tak díky, čau a užívej den.
0: Tak pro tatínka posílám teda jednoho Eminema, samozřejmě i pro vás všechny ostatní, kteří právě teď posloucháte a Eminema máte rádi, jdeme si to společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Přeju ti pohodový odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majky mi tady s tebou stál Jirka, my pokračujeme ve středečním Spin Extra. Cristiano Ronaldo se oficiálně oženil se svojí partnerkou Georgie, bylo to velký, bylo to megalomanský prsten, který Georgie dostala, tak podle fotek byl asi tak s půltunovým diamantem, takže já samozřejmě gratuluju a přeju hodně sil do společného života. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoji mozkovnu, buď na to určitě ready, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, je tam teda takhle na pohodu, krásně, slunečno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, no a dost příjemný to bude i zítra, protože zítra bude taky stále slunečno a jasno a maxima ty se vyšplhají pouze na 28 stupňů. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

pochopil, co je chovat se pěkně, už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až se kluci půjčne tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: Gang. Ahoj, já jsem Patricie z kapely Vesna a zdravím všechny posluchače Rádia Spin. Mua.
1: Československá scéna Rádio Spin. It's okay, okay.

0: Ladíš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějakých pár minutek k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit. Jsem hodně zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne, protože bych řekl, že je to dneska dost specifický, no tak uvidíme. Jdeme rovnou na to, zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Sílu Green, taky Metro Boomin. A do třetice je tady taky Christina Aguilera. Nechám to schválně takhle za začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Sílu Green, Metro Boomin a taky Christina Aguilera, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne.
1: I'm so fresh, man.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Sílu Green, Metro Boomin a taky Christina Aguilera. Jdeme na tu slibovanou nápovědu. Tahle trojice tak něco vytvořila pro nějaký vizuální projekty. Projekty, které můžeme znát už od doby, kdy jsme byli ještě malí špunti. Takže jestli už teď tušíš, co mám na mysli, co by mohlo spojovat Sílu Greena, Metro Boomin a taky Christinu Aguilera, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin. Samozřejmě můžeš taky volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

0: Hadanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Sílu Green, taky Metro Boomin a nechybí ani Christina Aguilera. Já už tady mám od vás nějaký tipy, takže si jdeme rovnou poslechnout, co teda myslíte, že tuhle trojici spojuje.
1: Čau, tady Jirka, myslím si, že hádanka 3 v 1 odpověď bude, že se všechny, minimálně ty písničky, co si pouštěl, se objevily v nějakých animacích, jestli se nepletu, minimálně ta poslední, myslím si, že i první, takže snad je to ono.
0: No, řekl bych, že to není úplně mimo. Mám tady ještě nějakou hlasovku.
2: Všichni si nahráli úvodní track ke kresleným Disneyovkám.
0: A tady v podstatě stejný názor a samozřejmě je to přesně tak, všechny tyhle tracky se objevily v soundtracku k nějakému animáku. No a když už jste na to kápli dneska takhle rychle, tak to ještě trochu upgradeujeme. Zajímá mě, jestli tady mezi váma je i někdo, kdo mi řekne všechny ty animáky, kde se tyhle tracky objevily. Já si samozřejmě ještě tady jednou vytáhnu, jdeme si je připomenout. Takže tohle je track za Sílu Greena. Tohle je potom track od Metro Boomin. No a schválně, v jakém animáku se potom objevil tenhle track od Christiny Aguilery.

kam nahrávej hlasový zprávy, nebo mi cinkni přímo sem do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Jsem zvědavý, jestli tohle někdo z vás dá. Rychlá doprava na rádiu Spin, tak D10 hlásí zasekáno u 34. kilometru, kde si postojíš ve směru na Prahu, takže tady určitě opatrně. Na D11

0: 6. kilometru. Na D1 si pak postojíš při příjezdu do Prahy. Tady se to štosuje už od 174. kilometru. Regiony tak ty i dál jedou bez problémů. V Praze potom velký zdržení hlásí Kbelská ulice, kde si postojíš obousměrně. Obousměrný zdržení hlásí taky Štěrboholská spojka, Pražský okruh v okolí Řeporí. I tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a potom vidím ještě tady taky jednu nehodu, a to na Rohanském nábřeží. Takže dávej na to určitě bacha. A jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Sílu Green, Metro Boomin a taky Christina Aguilera. Vy už jste správně uhádli, že všichni z nich udělali soundtrack k nějakému animáku, no a já se vás ještě ptal, jestli dáte dohromady i přímo ty konkrétní animáky, kde se ty jejich tracky objevily. Tak si jdeme poslechnout teda, jestli na to někdo z vás kápnul.
1: Ale tak první písnička Sílu Green byl Kung Fu Panda.
0: Samozřejmě, souhlasí. Sílu Green a Kung Fu Panda, my jdeme teda na další animák.
1: A poslední písnička Christina byla Příběh žraloka.
0: Je to přesně tak, Christina Aguilera a Missy Elliott byly v Příběhu žraloka. Mám tady ještě jeden animák, na který ale nikdo z vás tady nekápnul, protože tahle dvojce, což je Kung Fu Panda a Příběh žraloka, byly z takového lehčího soudku. Ten poslední animák, který tady můžu taky pustit. Tak tenhle track od Metro Boomin se objevil v novém Spider-Manovi, ne teď v tom nejnovějším hraném Spider-Manovi, ale v novém kresleném Spider-Manovi Spider-Verse. A Metro Boomin nejen, že tam udělal tenhle track, ale udělal k tomu kompletně úplně celý soundtrack. Ale je vidět, že animáky máte v malíku, těch správných odpovědí se tady objevila hromada, dokonce i skoro všechny animáky jste mi tady dali konkrétně, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu tady na rádiu Spin. Just please. Yeah. Yeah.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak

0: Pěkný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou stále Jirka. Dneska máme 12. srpna, svátek tak slaví Klára, takže všem Klárám přeju jenom to nejlepší. My si už za pár minut řekneme, kde nejlíp sledovat dnešní zatmění slunce, který nás čeká teda krátce po 7. hodině. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 24 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že aktuálně nejchladnějíc, tady vidím, že je na Liberecku, a to 21 stupňů, takže dneska už opravdu teploty do pohody. Do pohody budou teploty i zítra, maxima tady vidím na 28 stupních, v pátek už se to ale začne opět oteplovat, protože pátek hlásí 30, sobota 34, neděle dokonce až 36 stupňů, takže užívej ještě tyhle vlastně chladný dny.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: Český víru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super, jdu tam!
4: Radio Spin. Československý underground.

Posloucháš Radio Spin, dneska krátce po 7 hodině večer, tak nás čeká opravdu výjimečný úkaz, protože po 27 letech se nastane zatmění slunce, takže měsíc vlastně překreje ten výhled, který my na slunce máme, bude to trvat asi jenom chviličku. Každopádně, kde sledovat? Tak pokud jsi na západě naší země, tak tam budeš mít o dost větší šanci vlastně tenhle úkaz sledovat, budeš tam mít velkou výhodu, protože na východě, třeba v takový Ostravě, tak tam v těch 19.19, kdy už teda ten, kdyby to mělo nastat, to zatmění, tak na východě už bude slunce za obzorem. Ale třeba na západě, v takovém třeba Chebu, tak tam bude ještě hezky nad obzorem, takže tam se bude sledovat určitě líp. Ale po celý naší České republice by to bejt mělo vidět, takže když si najdeš hezký místo s hezkým výhledem na obzor, na západ, na obzor, tak si myslím, že bys to měl vidět. Rozhodně si vem sebou nějaký brejle, protože není úplně dobrý se na slunce koukat jen tak, ale v jednu tu chvíli by se mělo úplně zatáhnout, úplně zatmít, takže tam dokonce brejle ani prej potřebovat nebudeš, ale stejně měj radši u sebe, ať se ti něco nestane náhodou s očima. Takže jestli na dnešní večer nemáš žádný plány, rozhodně toho využij, 19.19, ještě jednou to připomínám, protože dalších 27 let na to čekat, to myslím, že se vyplatí na to mrknout radši dneska. Rádio

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Cash. Rádio Spin tě na tenhle legendární festiák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klupeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v republice. Yeah.

Posloucháš Radio Spin, nadešel čas, aby jsme si řekli o akci Afterwork, kterou pořádá Mike Traffic. Mike Traffic v rámci téhle akce tak jezdí po celé České republice, a to se svýma DJskýma setama. Nehraje ale jenom Mike Traffic, hraje taky spousta hostů, který teda vozí sebou, ať už je to Double J, DJ Noir, Orion a spousta dalších. No a na některý vybraný místa tak Mike Traffic taky doveze stánek se svojí restaurací James & Co., která letos slaví taky 10letý výročí, takže na nějakých zastávkách si budeš moct i ochutnat právě jídlo z téhle jeho restaurace. Zároveň na všech zastávkách uslyšíš taky super hudbu. Nejbližší zastávka tak ta nás čeká už tenhle pátek, a to v Mělníku, potom v sobotu to bude v Příbrami. Další víkend tady vidím, že nás čekají Teplice, pak tady máme taky Karlovy Vary, Prahu, Rakovník. Zkrátka je toho ještě před náma opravdu spousty, takže mrkni na náš web radiospin.cz, tam uvidíš ještě všechny zastávky, které nás letos čekají. No a třeba se na některých z těchto zastávek i společně uvidíme. Radio Spin!

Rychlá doprava na rádiu Spin, D8 hlásí zdržení u 36. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže opatrně na to, opatrně taky na D11, 31. kilometr hlásí taky obousměrný zdržení, na D10 si postojíš u 34. kilometru a to směrem na Prahu, no a štosuje se taky D1 při příjezdu do Brna, vlastně už od nějakého 170. kiláku si tady postojíš. Regiony tak ty jedou v cajku až teda na Plzeň, kde vidím, že se štosuje Klatovská třída, v Českých Budějovicích tak trochu zlobí taky ulice na Dlouhé Louce, v Praze potom velký zdržení hlásí Kbelská ulice, kde si postojíš obousměrně, Štěrboholská spojka, tak tady vidím taky obousměrný zdržení, na jižní spojce si postojíš ve směru na Barandák, no a postojíš si třeba taky na Pražském okruhu, a to v okolí Řeporí. Svatovícká ulice potom hlásí jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě budu moc rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady pak všem ostatním spinnerům budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze. Automotospin.

0: podle tebe.
1: Na Radio Spin hraju přesně podle tebe, no a teď už budu hrát přesně podle Alexe, kterýho tady mám i na drátě. Čau, Alexi.
2: Čego?
1: Tak Alexi, co zahrajeme?
2: Dáme jackpota Versace vibe.
1: Yes, já už to tady mám ready, budeme to někomu speciálně posílat?
2: Pro všechny, kdo se pařejí v autě, ať se vyhnou Žižkovu, tady to celý stojí, cesta normálně na 5 minut, tak už jedu půl hodiny, takže katastrofa.
1: Dobrá, tak vy všichni, co jedete přes Žižkov, dávejte určitě bacha. Ještě mě, Alexi, zajímá, budeš sledovat dnešní zatmění slunce?
2: Uvidíme, jestli najdu nějaký kopec, tak jo, možná.
1: Tak jestli najdeš kopec, tak možná se tam společně uvidíme a společně můžeme mrknout, jak se to zatmí. Každopádně teď se nám to tady rozsvítí díky tobě a to jackpotem a jeho Versace vibem, takže dík moc, Alexi, za tenhle track a měj se hezky. Čus!
2: Ok, čeko. Radio Spin.

0: milovaný film, přes který se dá koukat, teda když nemáte to štěstí, že jste nestihli ty speciální brejle chytnout.
1: Není to úplně jako 100% ideální řešení, a už jsem tady Jirku trošku varoval, tak varuji ostatní, aby mě nikdo potom nezažaloval, že oslepnul. Není to úplně super, je lepší si pořídit ty brejle, ale samozřejmě všichni to řešili na poslední chvíli, takže jsou prostě vyprodaný po celé České republice.
0: Budeš dneska sledovat?
1: Jo.
0: Zažil jsi to už asi někde? Jo. Já si totiž pamatuju, že když jsem byl na střední, tak bylo nějaký částečný zatmění. Vím, že nás vyhodili o velký přestávce všechny ven a právě přes takový sklíčka jsme taky už sledovali.
1: Jo, vím, že to jednou bylo na základce, ale nějak jsem to propás, takže tohle to když tak, jestli to stihnu a jestli ještě nebudu mít nějakou jinou akci, tak to pro mě bude premiéra.
0: Mělo by to být zároveň úplný zatmění, takže fakt by se mělo jako setmít.
1: 84%. Není to úplný zatmění.
0: Tak to bude skoro zatmění.
1: Skoro zatmění, není to právě úplně 100%.
0: Příroda prý má utichnout, ptáci mají přestat zpívat, takže...
1: Vyprávěl mi to kamarád, který to jednou viděl, který už je trošku starší, ročník, myslím, že 90, říkal, no, že to je docela psycho.
0: To bude jak příchod Mordoru.
1: Jo, no, a už to tak zůstane na furt prostě a už nevyleze jenom, tak nic.
0: A
1: no.
0: Tak nic.
1: Tak hlavně, že máme ty brýle.
0: No každopádně, co dneska ještě čeká spinnery v Chillu?
1: Hele, podíváme se na Lego figurky, protože nějaký se teďka prodávají i za 200 tisíc.
0: Já jsem koukal.
1: Jako nesmysl, nechápu.
0: Já jsem si říkal, že se musím podívat na nějaký mý starý Lego, jestli tam ještě nějaký zbyly.
1: Přesně, popíšu spinnerům, hele, hledejte tyhle ty figurky, možná máte hypotéku, jako jo. A ještě pokecáme o Avengers Doomsday, protože ta časomíra, to jsem ti říkal, jak je to dlouhý.
0: To jsi říkal.
1: To je jako...
0: No tak na to si počkejte, myslím si, že v kině budeme mít co dělat, aby jsme tam vydrželi u toho. Každopádně mrkneme ještě na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně příjemných 24 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra taky do příjemná 28 maximálně, potom už se nám to ale začne opět oteplovat. V pátek 34, stejně tak i v sobotu, v neděli dokonce až 36 stupňů, takže užívej takhle 24, dokud to je možný. No a teď to znělo, tyjo, ještě
1: 24.
0: Snad mě nezavřou ještě.
1: 28 do příjemná.
0: A tak ještě to není pod zákonem, tak to snad můžu říct.
1: Je v pohodě.
0: Tak každopádně užívej už s Márou, já už mizím. Takže Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
6: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Čau, tady je Lukáš Pavlásek a právě posloucháte Radio Spin. Což vy víte, že ho posloucháte, protože ho máte naladěný, ale zrovna vám to říká Lukáš Pavlásek.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Posloucháš Chilla Spinu, s tebou Mára, středa, svatek, dneska slaví Klárka a samozřejmě dneska mluví o tom úplně všichni, je to úžasný, legendární zatmění slunce, tak mám pocit, jak jsou vyprodaný ty speciální brejle, takže půlka republiky zítra bude mluvit nějak takhle.
1: Jsem slepý, kurva slepý jsem, já jsem žádný podělaný brejle nikdy nepotřeboval, ty pišti to začali dělat silnější. To světlo.
0: Ale tak když tak, jestli ty brýle fakt nemáš, tak se na to vyprní, dá se to sledovat i nějak jako bezpečně, jo, ať není poslední věc, co vidíš zatmění slunce. Dneska pokecáme, nebo za chvilku pokecáme o těch nejdražších Lego figurkách, který možná máš doma. Já když jsem na ně koukal, tak jsem si říkal, to není možný, tuhle jsem měl, takže možná prohledáš sklep, no a podíváme se taky na Avengers Doomsday, protože ty mají být extrémně dlouhý. To jako, jestli to někdo vydrží v kuse, tak je za mě obrovský zabiják. No tak jo, máme středu, půlku týdne, tak doufám, že ti to utíká. Jak jsem říkal, s tebou Šemára, čo na Spinu. A dáme si teďka jednoho Náse na Rádiu Spin.

0: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
1: Cítíš to píchání, pane Velký? To si s tebou zahrává pícha.
2: Co to meleš?
1: Co je, ty jsi to neviděl?
2: Ne, no.
1: Ach jo.
3: Dobré ráno, kluci. Tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný. A nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž. Asi tak. Tak čau.
2: Nejby nebude sedět v koutě, ale v billboardu.
1: Tak hlavně, že znáš hlášky z Hříšného tance, ale z Pulp Fiction ne, tyjo.
4: Tak kdo ho**y ten umí, že?
1: A kdo ladí, ten ví, že se uslyšíme zase zítra.
2: Ve stejný čas, a to znamená od 6 do 9 na Rádiu Spin.
1: Tak čus.
2: Čego.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Čau, Aspenu, s tebou Mára, máme středu, půlku týdne, tak já doufám, že už plánuješ, co budeš dělat třeba o víkendu. A pokud zatím žádný plány nemáš, tak možná by ses měl podívat do sklepa, nebo kam schováváš nějaký starý věci. Protože možná máš doma Lego figurku klidně i za 300 tisíc. Nedělám si s tebe srandu, včera jsem na to koukal. A třeba taková figurka Spidermana z roku 2013 stojí opravdu 330 tisíc korun. Jako já, když jsem ji viděl, tak ve mně hrklo, protože jsem měl pocit, že už jsem ji doma měl, ale možná jsem ji vyhodil. Fakt si myslím, že jsem ji vyhodil. Tak doufám, že ty si nevyhodil 300k z okna, podívej se, možná najdeš třeba i doma figurku Ironmana, Spidermana nebo Boba Fetta, protože ty se prodávají k lidi i za 100 tisíc, tak to je docela dobrý biznis, ne? Víš, co mi přijde ale nejzajímavější? Kdo to sakra koupí? Jako kdo ti koupí plastovou figurku a řekne, hele, za to jsem dal 300k, jo, nový auto, ne, ne, figurka, jo, já si ji dám na poličku, hezký, ne, no tak hledej, šmudlo, hledej, doufám, že najdeš.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 10 minut na D8 směrem na Ústí od 55. kiláku, zdrží se taky na D11, zhruba 13 minut, 25. kilák směr Hradec, kde je nehoda, také D1, 205. za Brnem směrem na Ostravu, totálně je to tady zasekaný od 182. zhruba na 40 minut, tak jestli jedeš po D1, tak pevný nervy. V regionech silnice číslo 4 směrem na D4, výjezd z Prahy zhruba na 10 minut až na 9. kilometr, kreš v Poděbradech, Sokolečská, Bůralsaky v Brně na Křenový, 10 minut v Pardubicích na 36, obousměrně blízko Fábovky. Hlavní město, tak tady je nehoda na Průmyslovce, je to ještě s ulicí Tiskařská, kde si určitě počkáš, tak je Novopatská, na Kbelskou, totálně zasekaná spojovací přes Povltavskou až do Holešovic, zasekaný taky v Holešovičkách, Vilzonka, Plzeňská, Štěrboholská jižní spojka, směrem na Průmyslovku, počkáš si před Barandákem na jižní spojce, klasicky taky pražský okruh 20 minut od 23. kiláku směr D1 a 15. kilák směr Ruzeň. Ode mě z dopravy všechno, no a za chvilku tracky na přání, tak objednávej. Automoto Spin.

0: Konkrétně podle tebe.
1: Posloucháš Čo na spinu, s tebou je Mára, středa, svátek dneska slaví Klárka, no a už za malou chvilku pokecáme o Avengers Doomsdays, který se pomalu, ale jistě blíží. Každopádně teďka ještě dáme track na přání, který bude pro Ondře. Nazdar Ondřeji.
2: Ahoj Máro.
1: Tak ty jsi řekl, že možná si dáš týden volno, ale nakonec jsi workoholik, takže kam tě čeká tvoje další pracovní cesta?
2: Hele, vypadá to, že to i trošky, no.
1: Ty krásu. Pojedu
2: podívat někam za špagetama.
1: někam za špagetama, no ale ty nejdeš sám, ty si už vychováváš mladou generaci dalších nástupců tvý práce, ne?
2: Hele, přesně, jako ty nemoderní lidi, co si pozizují děti, jako pro to, aby jim dělali radost, tak to vůbec jako nejsem.
1: Vůbec ne, ty je máš prostě ne, takový malý otroci vlastně.
2: Přesně tak, hned jak prostě... Hned jak to je schopný prostě makat, tak ať břel, ať vydělávají sachy.
1: Přesně. Hele, někdo na ty důchody vydělávat musí, to není jen tak.
2: Ne, že bychom nějaký dostali, Máro.
1: Že bychom nějaký prostě dostali.
2: Věku, bude mít prce.
1: To je pravda. Hele, tak možná to dopadne, že budeme Cups and Robbers od Skepty. Chceš to někomu poslat?
2: Hele, tobě do studia a když jsou ty Klárky, tak čem Klárkám, no?
1: Tak jo, tak zdravíme Klárky, Ondro, děkuju, že jsi cinknul a přeju ti krásnou i tošku. Užij si špagety.
2: Díky, hezký den.
1: Čau. Ahoj.

Rádio Spin, s tebou Mára, středa, svátek má dneska Klárka, za chvilku si dáme rap DNA. My jsme tady kecali o tom, kolik může stát jedna Lego figurka, klidně i 300 tisíc, ale ještě se podíváme na Avengery. Nový díl se objeví v kinech už v listopadu tenhle ten rok, a to pod titulem Doomsday. Vrátí se dokonce herec Downey Jr., jakožto představitel Dooma, a spoustu dalších nových i starých postav, který moc dobře znáš. No ale krom peněženky a dokoukání ještě filmu

0: 26, večer se nám ochladí na 15, zítřejší den bude trošku teplejší, bude 28, slunečno celý den a od pátku až do neděle budou tropy, tak s tím určitě počítej. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
1: Spin Radio.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské restaurace.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
2: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
1: Říkáš vysokéškoly.cz. Pecka, jdu tam.
2: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
3: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Rádio Spin jde s dabou.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Radio Spin a s tebou Mára, středa, půlka týdne. No a vždycky po páté hodině tady startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsem tě potrápil, trošku jsem tě potrápil tímhletím úryvkem. Noárovej základ, skoro bych až řekl, a potrápil jsem tě defaktem a žádnej stres. Nakonec si to zvládnu, tak doufám, že to zvládneš i dneska při středě. Mám pro tebe českou stopu, český sample v zahraničním gigantově, zahraniční americký rapovej track. De facto skoro celý rapovej svět k tomuhle artistovi vzlíží, je to obrovská ikona současného rapu. Tak uvidíme, jestli poznáš, doufám, že jo. A ta česká stopa je něco naprosto skvělýho, tak si potom k tomu řekneme něco víc. Každopádně tohleto je dnešní sample. No, tak uvidíme. Uvidíme, pokud tušíš, dávej vědět do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo a já jsem zvědavej, jestli budeš potřebovat nápovědy nebo ne.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rap DNA s tebou Mára, středa, máme 16 minut po 5. hodině, to znamená, že si tady už máme dnešní sample, že už jsme si ho představili. Takhle zní. A jak jsem říkal, česká stopa, jmenuje se to Slunečnice pro Vincenta od Mahagon a Zdena Adamova, to jsou ty vokály, z 80. let, no a v roce 2019 byla vysemplovaná vlastně jedním z největším americkým rapperem, a to na albu projektu Cactus Record, který dává šanci začínajícím mladým umělcům. A jeden se tady hodně, hodně vytáhnul, tak to je moje první nápověda. Řeknu asi i to jméno, ať to prostě je trošku dneska jednodušší, protože zatím nemám ani jednu správnou odpověď, takže hledáme track od Travise Scotta. Travis Scott není tam sám, to je důležitý říct, a víc nápověď zatím nemám, tak doufám, že se tady najde nějaký odvážlivec, který mi tady pošle voiceovku nebo cinkne, aby správně odpověděl dnešní Rap DNA. Ještě jednou řeknu a pustím dnešní sample. Určitě ti to něco říká, určitě už to někdy slyšel.
1: Postal se, dej vědět, apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30.

0: Rádio Spen.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si.

0: Stvomára, za chvilku půl šestá, to znamená, že se jdeme rozlousknout a podívat se na dnešní sample, který zněl takhle. Jak jsem říkal, československá stopa slunečnice pro Vincenta van Gogha od Petra Klapky neboli skupiny Mahagon, což je původně československá jazzová rocková scéna. Je to dost hustý, protože tady ten track se dostal až za Travisem Scottem do Ameriky. Bohužel nikdo z vás netipoval, nikdo z vás neodhalil. Já vím, že ta zahraniční scéna nám dělá trošku problém, za mě teda škoda. Každopádně prozradím, co to teda dneska bylo za track. Byly to Jack Boys, Pop Smoke, Travis Scott, Gutty. Ono to v tomhle slyšet docela náročně, ale je to tam, opravdu to tam je a to mi přijde fakt jako naprosto skvělý, že československá jazzová rocková scéna se dostane do Ameriky a ještě do nejznámějšího brooklynského drillu, trapu jako na světě, jo. To je jako neuvěřitelný. V Americe tady ten track de facto trochu definoval novou jako dobu drillu a trapu a zrovna, že to má československou stopu, mi přijde naprosto skvělý. A tak si ten track za chvilku dáme, abys ho měl v paměti, aby si vždycky řekl OK, tady je československá stopa, to už vím díky Rap DNA. No tak budeme pokračovat zase zítra. Jdeme ještě na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D10. Tady čekáš 25 minut na 39. směr Turnov, zavřený pravý jízdní pruh. Crash je potom na D1 za Brnem směrem na Ostravu, 205. kilák. Je to tady zasekaný už od 182. V regionech, tak tady na výjezdu z Prahy na silnici číslo 4 čekáš směrem na D4, a to kolem 10 minut až na 9. kilák. Crash je v Prostějově na Brněnský a jinak jsou regiony docela v cajku. To se bohužel nedá absolutně říct o Praze. Nehoda je tady na Novopatský na sjezdu směrem na Kbely, kde si ještě určitě počkáš, tak je Liberecká, tady se taky bouralo v Bubeneckém tunelu, neprůjezdnej pravý jízdní pruh, je to směrem na Barandák, takže na to určitě bacha. Bouralo se taky v Patočkový nebo na Průmyslovce blízko Tiskarský, kde si určitě počkáš, tak je Štěrbolská spojka, Novopatská spojovací, Povltavská, Vilzonka v centru, stojí taky k Barandovu, Pražský okruh, 23. kilák směr D1 kolem 20 a 15 kilák směr Ruzeň kolem 5 minut. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vy do apky nebo na naše číslo, kam můžeš dávat taky tracky na přání.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Československý underground.
4: Paskvil. 2026, Radio Spin, yeah.

0: Čo na spinu, s tebou Mára a za chvilku taky hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, tak si dáme ještě jednu takovou ochutnávku, no a pak už to je jenom a jenom na tobě, takže pokud už máš třeba v hlavě nějaký track, který by si chtěl zahrát, posílej voiceovky nebo klidně cinkni sem ke mně do studia. Každopádně, ještě jedna k dopravě a to Lucka od Jihlavy.
1: My jdeme teďka z Jihlavy směr Pelhřimov a Telč a je tady obrovská kolona, je to tak na půl hodiny.
0: Takže kdokoliv jede po silnici 602 směr Telč, Pelhřimov, na to určitě bacha, no a Lucka taky chtěla.
1: Tak něco od PSH.
0: Něco od PSH, takže takovej banger, já to říkal? Tak posílám do Jihlavy Lucce a všem spinnerům.

0: Bumára, středa, svátek dneska slaví Klárka, no a my už se přesouváme do mý nejoblíbenější hočky, protože teďka startuje hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, tvoje oblíbený pecky na přání, který objednáváš do naší mobilní aplikace, nebo voláš sem ke mně do studia, tak se na to jdeme podívat, budu hrát od Zdeňka.
1: Zdravím Radio Spin a všichni jeho posluchače, chtěl bych pro kluky nabídnout nechat zahrát Meskal od Smeka. Ať je ten dnešní krásný den pro ně ještě příjemnější. Díky moc.
0: No tak jo, tak budeme hrát jednoho Smeka, zahraju taky Alex. Jednu Shakiru, kdo nerozuměl, je to naprosto jasný. Shakira, Hips Don't Lie, naprostá pecka, která nesmí chybět v playlistu. No a do třetice stihneme třeba ještě teďka Petra.
2: Zdravím Radio Spin, chtěl bych cokoliv od Patrika, kromě BBL a kromě Baby a Benzo.

0: děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem Země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio Spin.

0: jsme Radio Spin. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, 8 minut po 6. středa, no a to znamená, že si tady dáváme hodinku, kdy hraju jenom podle tebe tvoje oblíbený pecky na přání, na který máš dneska chuť, takže určitě taky si objednej, buď to do naší mobilní aplikace Radio Spin, kam stačí poslat voiceovka, nebo taky můžeš cinknout sem ke mně do studia, číslo pořád stejný, 210 32 30 30. Zahraju Davidovi.
1: Zahraj mi tam písničku Pašeráckou. Bude to pro tebe do studia, pro všechny spinnery a pro mě. Tak díky, čau.
0: Taky díky, Dave, jedna pašerácká k tobě poletí a zahraju taky ještě Lukasovi a jeho synovi.
2: Čau, tady Lukas, prosím tě, zahrál bys tam pro mě a pro mého syna, který se mnou jezdí teď autem po světě, je mi fajn, protože nám je fajn, nic nám neschází. A pro všechny spiňáky a tobě do studia, díky.
0: Tak paráda, pánové, jsem rád, že se máte fajn, užívejte cestu, hlavně opatrně na cestách a do třetice to bude Adéla, která napsala prosím, pusťte jak Mohamed Ali od Nick Benz, tak posíláme do Hradce a posílá taky samozřejmě i lásku do Hradce Adéla. No tak jo, to jsou další tři tracky, které tady zahraju, ale začneme hnedka od začátku s Davem a jeho pašeráckou.
3: A tohle

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou Mára, 12. srpen, středa, doufám, že máš krásnou středu, no a můžeš jí zpříjemnit trackem na přání, protože mám tady voiceovku od Katky, no a tím to zatím končí. Zatím nemám nic dalšího, co doplnit do našeho playlistu, takže určitě můžeš poslat voiceovku, je to úplně easy, nahraj vzkaz, máš na to 20 vteřin a určitě se na tebe dostane. No tak jdem se podívat za Katkou.
1: Zahraj prosím pro mého syna Pájušku, pro kluky Sašu, Baču a pro Strejdu, pro tebe do studia a pro všechny spinery. Dneska to bude Nieriš Fit DMS.
0: No tak jo, tak jeden Nieriš DMS, nemá to naštěstí 10 minut, má to 5 minut, ale je to skvělý banger, který si určitě všichni užijem. Jaký další pecky budu hrát? To je na tobě, tak volej naše číslo nebo posílej voiceovky. Rádio Spin.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D10. Na 39. kiláku je zavřený pravojízdní pruh. Je to směrem na Turnov a kolony na 40 minut. Jakože je docela masakr. Když koukám ještě na výjezd po D1 z Prahy směrem na Brno, tak tady vidím menší štosovačku zhruba na 10 minut, ale nemělo by to být nic hroznýho. Každopádně z dálnice je to všechno. V regionech nehoda v Písku, a to v ulice Zborovská, tak na to určitě bacha. Kreš taky v Brně na Svatopulkový, jinak regiony docela šlapou. To se klasicky nedá říct o Praze, protože tady je několik nehod, třeba ve Strahovském tunelu směrem na Troju, taky Radlická, bouralo se taky na sjezdu z Novopatský směrem na Kbely. Počkáš si v Bubenském tunelu směrem na Barandák, protože tady se taky bouralo. No a nehoda taky na Patočkový těsně před tunelem. Kolony největší asi na Novopatský, Velzonka a Pražský okruh, 23. směr D1 a 15. kilák směr Ruzeň. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, mobilní aplikace nebo naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, máme po půl sedmí, to znamená, že už se pomalu blížíme ke konci dnešní hodiny, kdy hraju jenom podle tebe, ale určitě ještě několik tracků stihneš. Co stihneme, tak je určitě Nadís.
1: Poprosila bych tě dneska, ale mám velký dilema, protože se nemůžu rozhodnout mezi dvěma. A je to od Smeka, buď to Trippy, a nebo Wemby. Nechám to teda na tobě, obě se mi líbí strašně moc. Děkuju a bude to úplně naprosto všem, čau.
0: Super, hele, za mě vyhrává určitě Wemby, zahraju taky Kubovi.
2: Zárec, tady Kubánec, prosím tě, hoď tam nějakýho jackpota, třeba Versace Vibe pro všechny spinners a pro vás do studia a pro všechny. Díkec.
0: Super, díky moc, Kubo. Ještě připomenu, že jsme tady vlastně hráli dva tracky, na který jsem zapomněl, jenom zmíním jména. Hráli jsme Iza, Mama, ten byl od Jany do auta, protože jede se svým synem.
3: Mama od Iza, šlo by to?
0: Podívám se.
3: No, tak pro nás dva.
0: Tak jo, a hráli jsme taky ještě Chci projít tmou, to byl track od Čárky. Ale nesmím zapomenout na to nejdůležitějšího, který už netrpělivě čeká na drátě, a to je Alex. Nazdar, Alexi.
4: Čego.
0: Tak co, jak ti kvete pšenka? Je to v pohodě?
4: Dá se.
0: Co, budeš koukat taky na to zatmění slunce jako úplně každej?
4: Ale uvidím, jestli najdu teďka po cestě někde nějaký kopec, tak možná...
0: Možná. Tak hlavně bacha na oči, nemůžeš na to koukat úplně jako se slunečníma brýlema, jo? Alexi, tak ještě ať neoslepneš, to by to rozvážení nešlo úplně jednodušejc. Každopádně my jsme vybrali Resta, Fate, Raz 2, album Střepy. Chceš to někomu poslat?
4: Ale pro všechny, kdo se pařej v autě a ať si užijou zatmění.
0: Super, tak jo, taky si užij zatmění, Alexi. Měj se hezky, čau.
4: Čau.

několika letech se do Česka vrací Hip-Hop Camp. A Rádio Spin tě na tenhle legendární festák plnej hip-hopu dostane. Zatím si udělej v diáři okýnko na příští pátek a sobotu, kdy se Hip-Hop Camp v Česku koná. Podrobnosti a klubeny získat propálíme brzo. Startujeme v pondělí. Jsme tvoje Rádio Spin. Rádio, který tě dostane na ty nejlepší rapový mejdany v rapu.

pojďte s náma na by, jelibo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj za to vždycky ty.

Bangin. A všude padaj na zem bomby, děti osiřelí jako Bambi, čekaj až naplníme hrobky, chtějí ať světo vládnou kompis, genocida a koncentrační kempy, já snad začnu znovu hulit bongy, lidi mi připadaj strašně hloupí, chytřejší než my jsou i hope.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, svátek dneska slaví Klárka, no a my už se pomalu blížíme ke konci mýho vysílání a hodiny, kdy hrajou podle tebe. Ještě zhruba takový 3 tracky stihnem a jeden z nich bude pro Dana. Nazdar, Dane.
1: Čau, ahoj.
0: Tak Dan jede do Plzně, ale není to jediný jeho program, protože Dan taky bude sjíždět vodu, tak jakou řeku budete sjíždět?
1: Ale letíme v Vltavu, tam, kde je nejvíc hezký holek a nejlepší atmosféra.
0: Dobře, tak to si samozřejmě, pánové, užijte. Kolik vás jede? Kolik vás bude na palubě?
1: Ale letíme ve 4, uvidíme, jak to dopadne. Ono se občas někdo připojí, někdo odpadne, jak to dopadne.
0: A jste piráti spíš, nebo spíš takový jako pohodáři?
1: Jsme rozhodně piráti.
0: Dobře, takže na Dana a jeho piráctvo dejte bacha. My tady dáme nelituju ničeho, což možná bude trošku odpovídat celý tady té výpravě. Chceš to někomu poslat?
1: Ale všem, úplně jednoduše.
0: Dobře, tak jo, tak všem posíláme. Dané, moci užijte vodu a díky, že si cinknul. Měj se hezky.
1: Díky, měj se, čau.
0: Ahoj. Fakt ničeho.

0: Tiskovka zakončuje 6. hodinu, tady ten track jsme ještě poslali Katce.
1: Ahojky Marečku, tady ještě jednou Kačka, zahrý prosím odresta Balkonovka pro moji sestru Klárku k svátku a pro moji neřeře dnešním 21. narozeninám, že jim přejeme s klukama všechno nejlepší.
0: Tak zdravíme Klárku i Neteř, hrál jsme taky ještě Emkovi.
2: Čeho směří, tady Emko, prosím tě, Máro, můžeš tam zahrát pro moji ženu Radanku písničku od Buky jako včera.
0: Jako včera, tak to samozřejmě byl track Kdo, Emko, jmenuje se to Kdo ten track, jo, Kdo. Já už věřím, že si to pro příště zapamatuješ. Ale mě to nevadí, já už tě prostě znám pár dále, takže není problém to takhle zvládnout. No jo. Dneska už je to všechno, dneska už víc nezahraju, už teďka trošku přetahuju, ale co určitě ještě můžeš stihnout, tak je československý underground, který tady startuje v 8 hodin večer. Dneska Flow Patran.
3: Rozsah není silný, to stále není důvod, bez toho dává to ten pocit a to kouzlo, jedu si po tom městě.
0: Tak si určitě naláď od 8 československý underground, jestli se chceš taky zkusit zapojit do téhle rubriky, jsi začínající interpret, tak stačí poslat e-mail přes naše webovky Rádia Spin. No a my se společně ještě podíváme na počasí, aktuálně je kolem 25 stupňů, večer ochlazení na 15, zítřejší teploty budou dost obdobný, 28, od pátku až do neděle budou docela tropy, tak s tím počítej, udělej si nějaký hezký víkend a těším se na tebe zase zítra.
4: Spin Radio.

0: Zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Nejvíc nevybípaný československý scény v republice. To je československý speciál s hvězdičkou. Každou sobotu od 10 večer na Rádiu Spin.
3: Za minutu a půl, 7 hodin, přesný čas na Rádiu Spin.

0: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
1: Cítíš to píchání, pane Velký? To si s tebou zahrává pícha.
2: Co meleš?
1: Co je, ty jsi to neviděl?
2: Ne, no.
1: Ach jo.
3: Dobré ráno, kluci. Tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný. A nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž. Asi tak. Tak čau.
4: Maybe nebude sedět v koutě, ale v billboardu.
1: Tak hlavně, že znáš hlášky z Hříšného tance, ale z Pulp Fiction ne, tyjo.
5: Tak kdo ho***y ten umí, že?
1: A kdo ladí, ten ví, že se uslyšíme zase zítra.
4: Ve stejný čas, a to znamená od 6 do 9 na Rádiu Spin.
1: Tak čus,
4: čego?
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Flow Patron. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Spin a děkuji za pozvání.
0: Kdyby ses mělo popsat našim posluchačům pár větama, jak by to znělo?
1: Striktní rapper, který rapuje pravdu a pohled na život mýma očima.
0: Kdy jsi začal poprvé tvořit rap?
1: Hele, tyjo, když jsem poprvé začal, to mě mohlo být tak 13, 14, tam někde si myslím, že to začalo. No.
0: Jak ses k tomu dostal v tomhle věku?
1: Hele, tak u mě doma prostě tam, víš co, přišel jsem ze školy domů a tam hrál Wu-Tang, protože můj chábr Tibi tady je se mnou dneska. A on už v tom byl zajetej, víš co, ten si jel bomby, prostě Wu-Tangy, Tupac a tyhle ty věci. Takže se mě to tak zalíbilo, že říkám, tyjo, to musím zkusit, to musím dělat. To chci dělat taky. A tak nějak to začalo, víš co, postupně. Psal jsem si texty, rapoval jsem si to sám pro sebe, víš, a pak postupně ten progres. Pak jsem si napsal nějaký lepší text, jako když už jsem si řekl, tyjo, to je asi dobrý, to bych chtělo někde nahrát, tak jsem oslovil pár nahrávacích studií. No, nahrál jsem to a už se to dostávalo pomalu k té profesionální cestě, víš, jakože videoklipy, fakt dobrý zvuk a tak, tak jsem si založil YouTube kanál a už jsem to začal drtit prostě. A už jsem v tom jakože dlouhý roky.
0: A co byl ten moment, kdy jsi řekl, že to přestaneš tvořit jenom pro sebe do šuplíku, ale půjdeš z kůží na trh a půjdeš s tím ven?
1: Víš, ono to bylo od začátku takový, jakože budu si to nahrávat jenom sám pro sebe, ale pak jsem si řekl, proč vlastně, proč, když může ostatní, můžu já, ukážu jim taky, že to umím.
0: A byla to právě ta zahraniční scéna, která tě takhle oslovila, nebo to bylo i něco tady od nás z Československa?
1: Hele, jak říkám, určitě ten Wu-Tang, to bylo jako to prvotní, Method Man, Red Man, víš, tak prostě old school škola, tak tam určitě to začalo, prostě tam. A pak mě ovlivnilo hodně, tak samozřejmě Rytmus, jo, Kontrafakt, tam to začalo, to má asi každý, jako v tomhle tom ročníku mým, ta motivace. No, asi tak, no.
0: A je nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Ale asi ne. Já se snažím být originální, víš? Nekoukat se jakože moc na ostatní, jakože samozřejmě to se nedá obejít, abys jakože neposlouchal tady český nebo slovenský rapery nebo jejich hudbu a pak to sám nevložil do té hudby, jakože ani o tom nevíš, chápeš? Že ti něco ovlivní, ani o tom nevíš.
0: Jo.
1: No, ale jak říkám, snažím se být originální a zatím si stojím.
0: Jak se díváš na to, jak se rap tady u nás v Česku teď aktuálně vyvíjí, jak tady vypadá ta scéna?
1: Tak vypadá to hodně dobře, že jo, tak co si budem, je to luxus, luxusní, je to dobrý a hlavně já jsem, ono teď začalo takový období, že se hodně zpívá, jako ten zpěvorep, to je jakože nejsem moc zastánce, já jsem spíš na ten striktní rep, něco jako Sépar a tyhle ty, víš, nebo ten Luka Brasi.
0: A sleduješ, co se takhle tady na naší scéně děje, posloucháš to?
1: Tak samozřejmě poslouchám to. Všechny novinky, co vyjdou, tak mám najetý. Je to dobrý.
0: A ty jsi mi tady taky říkal, že jsi byl v The Mac Rap v tom posledním ročníku.
1: Ano, byl jsem.
0: Co byla tvoje motivace se tam přihlásit?
1: Motivace, tak jako neskusíš, nevíš, chápeš.
0: Prostě nová
1: zkouška.
0: To je
1: celý, prostě řekl jsem si, jdu do toho, zkusím to, když to vyjde, vyjde, nevyjde, nevyjde, ale prostě nebudu ten jenom, který si rapuje doma nebo někde ve studiu a tam to končí. Prostě je nějaká situace, nějaká možnost, tak běž.
0: Chceš to nečekej. Prostě ukázat
1: lidem. Jasný.
0: Jasně. Když jdeš tvořit text, tak, nebo ne text, ale track, tak co první potřebuješ? Potřebuješ první slyšet beat, nebo první napíšeš ten text?
1: Potřebuju první slyšet beat a ten beat mi řekne hned téma. Nevím, čím to je, proč to je, ale prostě zapnu si beat a hned vím, o čem mám rapovat a já už se v tom i slyším. hned se v tom slyším, jakou flow, jak prostě nevím, jak to popsat. Hned automaticky se to pustím, ten beat mi řekne úplně všechno, od tématu po flow, všechno.
0: To je zajímavý, kde beaty bereš?
1: Tak většinou snažím se to kupovat, ale nebudeme si nalhávat na nějaký ten YouTube a tak dále. Stáhnu, oslovím toho beatmakera, domluvím se s ním, nějaký cash mu hodím nebo tak, no.
0: A neskoušel jsi ty sám třeba někde vytvořit nějaký beat?
1: Ale já ne, určitě, ale můj chábr Tibi tady, on jakože do toho trošku funguje, no, umí to. Já ale ne, já osobně ne, já spíš jenom rap, čistě.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Flow Patron.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer.

0: náš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Flow Patron. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Svoboda slova. Můžeš prostě říct, co chceš, co cítíš do hudby.
0: A byl to u tebe vždycky jenom rap, nebo jsi poslouchal jiný žánry?
1: Ale vždycky jenom rap, já nevím, já mám poslední dobu takový pocit, že jsem se s tím jakože úplně narodil. Že to vlastně by ani nebylo jinak.
0: Takže ti prostě ani nikdy nenapadlo třeba tvořit sám jiný žánr?
1: Ne, vůbec. Prostě tohle mě koluje v krvi a tak to zůstane.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Když si poslechneš nějaký track, tak řekneš si, že je dobrý. Co to musí mít?
1: Musí to být striktní, hlavně. Nesmí to být žádný hrajou strašně na srdíčko a takový ten, to já moc nemusím, musí to být prostě razantní, striktní, musí to mít dobrou flow, musí to kopat, musí to mít prostě tlak, klubovka dobrá.
0: Tvoříš sám nebo máš kolem sebe nějakou partu lidí?
1: Většinou tvořím sám, ale jak říká můj chábr, proto je dneska tady se mnou, protože on stojí za těma skladbama taky, jakože společně. Třeba on sedí za počítačem, nahraje mě, prostě mě pomáhá ve všem takhle.
0: Co vnímáš, že jsou tvoje hlavní témata v tvých textech?
1: Hlavní témata, tak já se hlavně držím toho, já nepropaguju drogy, násilí v textech. Mm-hmm. Prostě stojím si za tím, aby byl ten rap takovej střízlivej prostě, já nevím, jak to mám říct, takovej normální pohled na život. Jak jsem řekl, rapuju o životě, tak jak to cítím a i hlavně se snažím, když má nějaký člověk nějaký problém v něčem, víš, třeba teď mám poslední skladbu Nech to běžet, jo, tak to je přesně ono, to téma, že když máš nějaký problém, někde seš nebo někde něco se stalo, nebo tvůj chábr tě seknul, nebo kamarád, tak prostě nech to běžet. Nech to běžet, nějak se to upraví, nebuď z toho nějaký úplně, že můžu být zprostej?
0: Jasně, já to pípnu.
1: Nebuď z toho úplně do víš co, život jde dál, abys pak neměl paniky a taky. Prostě nech to běžet, jde to život, Bůh se o to postará.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Pracuješ na nějaký nový hudbě?
1: Tak samozřejmě pracuju na nový hudbě, píšu texty, nahrávám. Teď se budu snažit každý měsíc vydat novou skladbu i s videoklipem, takže chci všechny fanoušky pozvat na můj YouTube kanál Flow Patron, FLOW2TV Patron, můj kanál.
0: Stejně tak tě najdou i na sociálních sítích?
1: Ano, Instagram, TikTok, hlavně ten YouTube kanál, takže nabíhejte tam, budou tam nový bomby.
0: Takže tam rozhodně mrkněte. Plánuješ teď třeba i nějaký živý vystoupení, kde tě budou moct posluchači i vidět?
1: Hele, zatím ne. Já jsem takovej ten, víš co, chci to pořádně ještě dopilovat, nejsem úplně, jak to mám říct, tip-top. Jsem hodně sebekritický taky, já bych řekl pravdu, jo. I když to je dobrý, já vždycky řeknu, ha.
0: A vnímáš, že to je výhoda spíš nebo nevýhoda?
1: Tak chábr, ty by mi říká kolikrát, ty už to přeháníš, jako. Víš, jakože je to dobrý a tobě se furt něco nelíbí a vždycky mě za to trošku to, no. Ale nevím, jestli to je výhoda. Tak samozřejmě asi to něco udělá na tom, abys byl furt lepší a lepší. Kdybys nahrál skladbu a řekl bys, tohle je dobrý a takhle to prostě bude, tak asi už nemáš nějakou motivaci nebo asi se neposuneš už moc, podle mě. Víš, aby to bylo ještě lepší, protože už si prostě stagnuješ tu věc, tu flow, tu rytmiku, že takhle to je dobrý a takhle to budu dělat. Furt stejně, ne. Ty musíš se furt prostě motivovat dál a říkat si, že tohle příště musí být lepší a vylepšit to.
0: Yes. Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu Spin. Patron.

0: Jirka a taky Flow Patron. My jsme tady na začátku slibovali Life Rap. Co to bude za track?
1: Bude to track Nech to běžet, tak jak jsem říkal, rapuju o životě i se snažím, aby to lidem pomohlo. A tam rapuju o tom, že když se něco stane, prostě nech to běžet, život se postará.
0: Super, tak jdem na to?
1: Tomu Ver, Stilo Roma Janes, Flow Patron.

0: pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď pro spinnery nějaký poslední slovo, tak teď je ten pravej čas.
1: Pro všechny posluchače Rádia Spin, děkuju za pozvání a chtěl jsem vás pozvat ještě jednou na můj YouTube kanál, sociální sítě, Instagram, Facebook, TikTok, ale hlavně ten YouTube kanál, protože každý měsíc tam vyjde nová skladba i s videoklipem, nebudete litovat, takže tam nabíhejte a jedem bomby.
0: Super, tak to rozhodně čekujte, díky moc ještě jednou, no a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin, hezký večer.
1: Serus.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer.

0: me, I'm still your child. You know what I'm saying? You can't just turn me off like that.
1: Rozvěte uši svým dětem. Tenhle track může obsahovat nevhodný slova. Československá scéna. Radio Spin.

0: začal zavřít ty.
1: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
2: Cítíš to píchání, pane Velký? To si s tebou zahrává pícha.
3: Co to meleš?
2: Co je, ty jsi to neviděl?
3: Ne, no.
2: Ach jo.
4: Dobré ráno, kluci. Tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný. A nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž. Asi tak. Tak čau.
5: Maybe nebude sedět v koutě, ale v billboardu.
2: Tak hlavně, že znáš hlášky z Hříšného tance, ale z Pulp Fiction ne, tyjo.
6: Tak kdo ho**í, ten umí, že?
2: A kdo ladí, ten ví, že se uslyšíme zase zítra.
5: Ve stejný čas, a to znamená od 6 do 9 na Rádiu Spin.
2: Tak čus.
5: Čego.
7: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

old school, new school, underground. To je Anička Oravcová a Street Cypher. Dneska týdne, listování repem a každý týden DJskej set. Street Cypher na Radio Spin. Každý úterý od 8 večer.

0: Vánoce.
1: Yes, tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vy dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vy dneska mám hru on lock jako Central. Legenda, Praha, Žižkov, Bulletin. Je mi líto těch, co to neznají. Nebylo to jako dneska. Rozeská...

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Šmouk.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka a já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Flow Patron. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Spin a díku za pozvání.
0: Kdyby ses měl popsat našim posluchačům pár větama, jak by to znělo?
1: Striktní rapper, který rapuje pravdu a pohled na život mýma očima.
0: Kdy jsi začal poprvé tvořit rap?
1: Hele, tyjo, když jsem poprvé začal, to mě mohlo být tak 13, 14, tam někde si myslím, že to začalo. No.
0: Jak ses k tomu dostal v tomhle věku?
1: Hele, tak u mě doma prostě tam, víš co, přišel jsem ze školy domů a tam hrál Wu-Tang, protože můj chávr Tibi tady je se mnou dneska. A on už v tom byl zajetej, víš co, ten si jel bomby, prostě Wu-Tangy, Tupac a tyhle ty věci. Takže se mě to tak zalíbilo, že říkám, tyjo, to musím zkusit, to musím dělat. To chci dělat taky. A tak nějak to začalo, víš co, postupně. Psal jsem si texty, rapoval jsem si to sám pro sebe, víš, a pak postupně ten progres. Pak jsem si napsal nějaký lepší text, jako když už jsem si řekl, jo, to je asi dobrý, to bych chtělo někde nahrát, tak jsem oslovil pár nahrávacích studií. No, nahrál jsem to a už se to dostávalo pomalu k té profesionální cestě, víš, jakože videoklipy, fakt dobrý zvuk a tak, tak jsem si založil YouTube kanál a už jsem to začal drtit prostě. A už jsem v tom jakože dlouhý roky.
0: A co byl ten moment, kdy jsi řekl, že to přestaneš tvořit jenom pro sebe do šuplíku, ale půjdeš z kůží na trh a půjdeš s tím ven?
1: Víš, ono to bylo od začátku takový, jakože budu si to nahrávat jenom sám pro sebe, ale pak jsem si řekl, proč vlastně, proč, když můžu ostatní, můžu já, ukážu jim taky, že to umím.
0: A byla to právě ta zahraniční scéna, která tě takhle oslovila, nebo to bylo i něco tady od nás z Československa?
1: Hele, jak říkám, určitě ten Wu-Tang, to bylo jako to prvotní, Method Man, Red Man, víš, tak prostě old school škola. Tak tam určitě to začalo, prostě tam. A pak mě ovlivnilo hodně, tak samozřejmě Rytmus, jo, Kontrafakt, tam to začalo, to má asi každý jako v tomhle tom ročníku mým, ta motivace. No, asi tak, no.
0: A je nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Ale asi ne. Já se snažím být originální, víš? Nekoukat se jakože moc na ostatní, jakože samozřejmě to se nedá obejít, abys jakože neposlouchal tady český nebo slovenský rapery nebo jejich hudbu a pak to sám nevložil do ty hudby, jakože ani o tom nevíš, chápeš? Že ti něco ovlivní, ani o tom nevíš.
0: Jo.
1: No, ale jak říkám, snažím se být originální a zatím si stojím.
0: Jak se díváš na to, jak se rap tady u nás v Česku teď aktuálně vyvíjí, jak tady vypadá ta scéna?
1: Tak vypadá to hodně dobře, že jo, tak co si budem, je to luxusní, je to dobrý a hlavně já jsem, ono teď začalo takový období, že se hodně zpívá, jako ten zpěvorep, to je jakože nejsem moc zastánce, já jsem spíš na ten striktní rap, něco jako Sépar a tyhle ty, víš, nebo ten Luka Brasi.
0: A sleduješ, co se takhle tady na naší scéně děje, posloucháš to?
1: Tak samozřejmě poslouchám to. Všechny novinky, co vyjdou, tak mám najetý. Je to dobrý.
0: A ty jsi mi tady taky říkal, že jsi byl v Dmek v rap v tom posledním ročníku.
1: Ano, byl jsem.
0: Co byla tvoje motivace se tam přihlásit?
1: Motivace, tak jako neskusíš, nevíš, chápeš.
0: Prostě
1: to je celý, prostě řekl jsem si, jdu do toho, zkusím to, když to vyjde, vyjde, nevyjde, nevyjde, ale prostě nebudu ten jenom, který si rapuje doma nebo někde ve studiu a tam to končí. Prostě je nějaká situace, nějaká možnost, tak běž.
0: Chceš to prostě ukázat lidem.
1: Jasný.
0: Jasně. Když jdeš tvořit text, tak, nebo ne text, ale track, tak co první potřebuješ? Potřebuješ první slyšet beat nebo první napíšeš ten text?
1: Potřebuju první slyšet beat a ten beat mi řekne hned téma. Nevím, čím to je, proč to je, ale prostě zapnu si beat a hned vím, o čem mám rapovat a já už se v tom i slyším. hned se v tom slyším, jakou flow, jak prostě nevím, jak to popsat. Hned automaticky si to pustím, ten beat mi řekne úplně všechno, od tématu po flow, všechno.
0: To je zajímavý, kde beaty bereš?
1: Tak většinou snažím se to kupovat, ale nebudeme si nalhávat na nějaký ten YouTube a tak dále. Stáhnu, oslovím toho beatmakera, domluvím se s ním, nějaký cash mu hodím nebo tak, no.
0: A neskoušel jsi ty sám třeba někde vytvořit nějaký beat?
1: Ale já ne, určitě, ale můj chábr Tibi tady, on jakože do toho trošku funguje, no, umí to. Já ale ne, já osobně ne, já spíš jenom rap. Čistě.
0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Flow Patron. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Svoboda slova. Můžeš prostě říct, co chceš, co cítíš do hudby.
0: A byl to u tebe vždycky jenom rap, nebo jsi poslouchal jiný žánry?
1: Ale vždycky jenom rap, já nevím, já mám poslední dobu takový pocit, že jsem se s tím jakože úplně narodil. Že to vlastně by ani nebylo jinak.
0: Takže ti prostě ani nikdy nenapadlo třeba tvořit sám jiný žánr?
1: Ne, vůbec. Prostě tohle mě koluje v krvi a tak to zůstane.
0: Co je pro tebe nejdůležitější faktor v rapu? Když si poslechneš nějaký track, tak řekneš si, že je dobrý. Co to musí mít?
1: Musí to být striktní, hlavně. Nesmí to být žádný zpěvavej... jak to mám říct, no, jak to hrajou strašně na srdíčko a takovej ten, to já moc nemusím, musí to být prostě razantní, striktní, musí to mít dobrou flow, musí to kopat, musí to mít prostě tlak, klubovka dobrá.
0: Tvoříš sám nebo máš kolem sebe nějakou partu lidí?
1: Většinou tvořím sám, ale jak říká můj chábr, proto je dneska tady se mnou, protože on stojí za těma skladbama. Taky, jakože společně. Třeba on sedí za počítačem, nahraje mě, prostě mě pomáhá ve všem takhle.
0: Co vnímáš, že jsou tvoje hlavní témata v tvých textech?
1: Hlavní témata, tak já se hlavně držím toho, já nepropaguju drogy, násilí v textech. Mm-hmm. Prostě stojím si za tím, aby byl ten rap takovej střízlivej prostě, já nevím, jak to mám říct, takovej normální pohled na život. Jak jsem řekl, rapuju o životě tak, jak to cítím a i hlavně se snažím, když má nějaký člověk nějaký problém v něčem, víš, třeba teď mám poslední skladbu Nech to běžet, jo, tak to je přesně ono, to téma, že když máš nějaký problém, někde seš nebo někde něco se stalo, nebo tvůj chábr tě seknul, nebo kamarád, tak prostě nech to běžet, nějak se to upraví, nebuď z toho nějaký úplně, že můžu být zprostej?
0: Jasně, já to pípnu.
1: Nebuď z toho úplně do víš co, život jde dál, abys pak neměl paniky a taky, prostě nech to běžet, jde to život, Bůh se o to postará.
0: Na čem aktuálně pracuješ? Pracuješ na nějaký nový hudbě?
1: Tak samozřejmě pracuju na nový hudbě, píšu texty, nahrávám. Teď se budu snažit každý měsíc vydat novou skladbu i s videoklipem, takže chci všechny fanoušky pozvat na můj YouTube kanál Flow Patron, FLOW2TV Patron, můj kanál.
0: Stejně tak tě najdou i na sociálních sítích?
1: Ano, Instagram, TikTok, hlavně ten YouTube kanál, takže nabíhejte tam, budou tam nový bomby.
0: Takže tam rozhodně mrkněte. Plánuješ teď třeba i nějaký živý vystoupení, kde ti budou moct posluchači i vidět?
1: Hele, zatím ne. Já jsem takovej ten, víš co, chci to pořádně ještě dopilovat, nejsem úplně, jak to mám říct, tip-top. Jsem hodně sebekritický taky, já bych řekl pravdu, jo. I když to je dobrý, já vždycky řeknu, no.
0: A vnímáš, že to je výhoda spíš nebo nevýhoda?
1: Tak chábr ty by mi říká kolikrát, už to přeháníš, jako. Víš, jakože je to dobrý a tobě se furt něco nelíbí a vždycky mě za to trošku to, no. Ale nevím, jestli to je výhoda. Tak samozřejmě asi to něco udělá na tom, abys byl furt lepší a lepší. Kdybys nahrál skladbu a řekl bys, tohle je dobrý a takhle to prostě bude, tak asi už nemáš nějakou motivaci nebo asi se neposuneš už moc, podle mě. Víš, aby to bylo ještě lepší, protože už si prostě stagnuješ tu věc, tu flow, tu rytmiku, že takhle to je dobrý a takhle to budu dělat. Furt stejně, ne. ty musíš se furt prostě motivovat dál a říkat si, že tohle příště musí být lepší a vylepšit to.
0: Yes. Radio Spin, Jirka a taky Flow Patron. My jsme tady na začátku slibovali live rap. Co to bude za track?
1: Bude to track Nech to běžet, tak jak jsem říkal, rapuju o životě. I se snažím, aby to lidem pomohlo a tam rapuju o tom, že když se něco stane, prostě nech to běžet, život se postará.
0: Super, tak jdem na to?
1: Tomu ver, stylo Roma Janes, Flow Patron.

0: slovenský underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď pro spinnery nějaký poslední slovo, tak teď je ten pravý čas.
1: Pro všechny posluchače Rádia Spin, děkuju za pozvání a chtěl jsem vás pozvat ještě jednou na můj YouTube kanál, sociální sítě, Instagram, Facebook, TikTok, ale hlavně ten YouTube kanál, protože každý měsíc tam vyjde nová skladba i s videoklipem, nebudete litovat, takže tam nabíhejte a jedem bomby.
0: Super, tak to rozhodně čekujte, díky moc ještě jednou, no a budu se těšit zase příští středu. Jirka, Rádio Spin, hezký večer.
1: Serus.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer.

Ahoj, tady Pam Rabbit, právě mi vyšel track se Separem, který se jmenuje Kletby a ten je filmu Bojovník, který dneska má premiéru, takže jestli máš rád MMA, fightery a celý tady ten svět, tak doporučuju a běž se podívat. Pro Radio Spin, Pam Rabbit.

0: nechal zavřít teď.
1: Já bych chtěl bydlet v Pulp Fiction.
2: Cítíš to píchání, pane Velký? To si s tebou zahrává pícha.
3: Co meleš?
2: Co je, ty jsi to neviděl?
3: No.
2: Ach jo.
4: Dobré ráno, kluci. Tak za mě by to byl určitě Hříšný tanec a Patrick Swayze, úžasný. A nebo Pobřežní hlídka, moře, pláž. Asi tak. Tak čau.
5: Maybe nebude sedět v koutě, ale v billboardu.
2: Tak hlavně, že znáš hlášky z Hříšného tance, ale z Pulp Fiction ne,
1: tyjo. Tak kdo ho***y ten umí, že?
2: A kdo ladí, ten ví, že se uslyšíme zase zítra.
5: Ve stejný čas, a to znamená od 6 do 9 na Rádiu Spin.
2: Tak čus.
5: Čego.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.